vetre nad zemou a zlo sa robí, že drieme tam vonku za stenou, aj keď obaja o sebe dobre vieme. Iba tak nakúka spoza, našťastie sem nemá dosah. Svedomím, že mám tu najtvrdšiu škrupinu, sa vyzliekam z rožej kože, obliekam husinu. Mám to celé v rukách, pustím ju, aj keď v celé v rukách. Plus minus, na konci vesmíru, celý bez seba, je ma tak trilión častíc, cca. Teraz to sedí skvelo a tých pár zaciklených decibel mi vraví poď, poď, kamarát, nekrčelo.

2006 Junior Boys dozneli 8.21. Teraz The Avalanche z Nicky Nair a Jesse Lanza, kratučká pieseň, ale pokračuje aj Fubia Kid s Glebom.

0: Polaček v ráne na FM-ku je 9.49 a v rámci tých koncertných aktivít tohto leta nepoľavujeme, aj zajtra ráno bude koncert.
1: Ahojte, tu je The Curly Simon, zdravím všetkých poslucháčov Rádia FM a chcel by som vás pozvať, aby ste si pustili ráno na FM-ku, zahrám tam nové veci z nového albumu, celou kapelou, teším sa na vás.
0: Zajtra po 8.00 to bude. A toto je Curly Simon.

0: Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvate reprízu programu Živé mesto FM. Živé mesto FM.
1: Dobrý večer, milí priatelia v Živom meste FM. Dnes, zajtra aj na budúce s Milotou Sidorovou. Vraciam sa sem po niekoľkoročnej prestávke. A aby sme znova spoločne sa zahlbili do architektúry územného plánovania, tentokrát už z takej pozície, ako som avizovala, politickej. A nemyslím iba politika s veľkým P, akože politické strany, ale politika v zmysle malé P, čiže ako sa politiky vytvárajú, ako funguje štát, ako funguje Európska únia, ako všetky tieto veci ovplyvňujú samosprávy, mestá, obce a nakoniec možno to prostredie, v ktorom žijeme, pretože to sú také veci, ktoré my často nevidíme, ale sú veľmi dôležité. No a toto je naša prvá relácia, ktorá sa tomu začína venovať hneď, ja by som povedala, od hlavy. Preto sa dneska pozrieme na to, ako nás ovplyvňuje život v Európskej únii, ako nás ovplyvňujú európske inštitúcie, či to bude parlament, komisia alebo Rada Európskej únie. A o tomto sa dneska budeme baviť s dvoma hostiami, ktorí sú pravdepodobne asi najpovolanejší z povolaných. A strávime takto nasledujúcu hodinku. Takže na začiatok vás dovolím pozvať medzi mojich dvoch spoločníkov, pričom prvý je Radim Dvořák. Radim, vítajte.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvání.
1: Vy ste vedúci vlastne zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, čiže ste priamo reprezentant Európskej komisie a túto vedete na palisádach. Myslím, že je ten taký bielý dom, v ktorom ste všetci to euroúradníci a vlastne nadväzujete vzťahy a nejakým spôsobom monitorujete.
2: Je to tak, ja vás trošku opravím, som úřadující vedoucí zastoupení Evropské komise na Slovensku a jako takový náš úřad má za úkol vlastně reprezentovat tady předsedkyni komise Ursulu von der Leyen a proto máme celou řadu úředníků, kteří pracují u nás na zastoupení a snaží se hájit zájmy Evropské komise, ale zároveň i zprostředkovávat kontakty, styky mezi slovenskou stranou, slovenskými orgány, úřady a Európskou komisiu v Bruselu.
1: Ďakujem, perfektne ste to zhrnuli. No a našim druhým hosťom bude bývalý europoslanec, ktorý momentálne pôsobí vlastne v takej organizácii, ktorá sa volá Globsec a vlastne rieši bezpečnosť ako svoju primárnu tému, ale ty si sa venoval nielen bezpečnosti. Jeho meno je Vlado Bielčík. Ahoj.
3: Ahoj, pekný večer, ďakujem za pozvanie. Teda nielen bezpečnosti, venoval som sa témam ako právny štát, boj s dezinformáciami, ale veľa času som strávil hlavne rozšírením Európskej únie smerom na Západný Balkán, takže ten záber bol taký širší. A venujem sa tým témam dodnes, jednak v Lobseku, jednak takisto pôsobím aj v Spojenom kráľovstve ako hostujúci profesor na univerzite v Astone. A takisto spolupracujem aj s Európskou komisiou tu na Slovensku v rámci týmu Europe, takže je to viacej a teším sa, že som tu.
1: No a vy sa určite budete pýtať, čo on má vlastne spoločné s tou architektúrou a územným plánovaním a ja poviem Európsky parlament, čo je jeden, keď to tak povieme, dneska sa budem baviť o takých troch hráčoch, ktorí formujú tú legislatívu, aby som to povedal, číslo jedna Európska komisia, za to tu bude sedieť Radim, za parlament budeš sedieť ty vlastne, pretože poznáš tie zvyklosti a potom je ten tretí, Rada Európskej únie alebo Rada EÚ, ktorá vlastne reprezentuje tie štáty a o tom počúvame z tých polročných predsedníctiev, ktoré sa vlastne tak točia, akože to je taká tá bežná asociácia. A táto triada väčšinou nejakým spôsobom navrhuje, schvaľuje legislatívu, ktorá sa potom dostáva k nám na Slovensku. Čiže začneme s tým vôbec, ako toto všetko vzniklo. My na Slovensku nemáme takúto triádu, my máme v podstate iba parlament, akože vládu, dobre. A prečo máme v podstate tých hráčov na tej európskej úrovni 3 a vlastne ako vôbec vznikla tá myšlienka komisie ako toho motora tej legislatívy?
2: No tak jestli môžu ja, tak to bychom museli jít v té historii hodně daleko.
1: Kľudne môžem.
2: Až krátce po válce, když vlastně vznikly nějaké základy Evropské unie, tehdy se to ještě nemenovalo samozřejmě Evropská unie, ale nějaké společenství, které potřebovalo pro svoji činnost jednak přicházet s právními předpisy, které teda upravovaly tu oblast, která byla členskými státy svěřena do té pravomoci, ale potřebovali taky orgán, který bude implementovat, který bude vykonávat všechny ty právní předpisy a dohlížet na jejich dodržování. A tak vlastně vznikla Evropská komise jako takový exekutivní, nebo chceme-li výkonný orgán toho těch prvních evropských společenství.
1: My aj vieme trošku z histórie, že tá komisia je pomerne silný hráč a je asi aj silnejší možno hráč, ako keby sa dala nazvať možno aj ten ekvivalent na Slovensku, ak by to bola vláda, ktorá má svojich ministrov a tí navrhujú nejaké zákony. Táto komisia je predsa len o trošičku silnejšia ako tá slovenská. Prečo bol ten zámer takýto?
2: No tak to vzniklo proto, že pokud přijímáme předpisy, které se mají týkat řady členských států, a tehdy na tom začátku jich bylo hrstka, ale postupem v rámci procesu rozšíření se ta Evropská unie nebo ta Evropská společenství se neustále rozšiřovala a potřebovala k tomu stejná pravidla, která budou uplatňována stejně bez rozdílu po celé té oblasti, kterou pokrývali. No a to přirovnání si myslím, že sedí, protože Evropská komise v tomto ohledu je takovou evropskou vládou, jsou jí svěřeny velké pravomoci, ale zase jsou to ty pravomoci, které svěří členské státy, takže my nemůžeme jednat a konat mimo rámec těch pravomocí. A samozřejmě tím základním předpokladem toho fungování je, aby ta pravidla, která jsou stanovená na té úrovni té Evropské unie nebo Evropských společenství, aby svým způsobem byla nadřazena těm národním předpisům. Dalo by se to možná přirovnat tomu, když by se třeba organizoval nějaký fotbalový turnaj a sjeli se týmy z různých koutů třeba Slovenska, tak a chtěli by společně hrát, tak vlastně musí mít stejný pravidla. Nemůže říct tým z Michalověc nebo z Žiliny, že třeba nepíská auty, nebo že třeba penaltu kope z 20 metrů a ne. Takže ty pravidla musí být pro všechny stejný a proto ty členské státy vlastně svěřujou ty pravomoci na tu centrální úroveň, aby všichni hráli podle stejných pravidel.
1: Mm-hmm. Jasné. Takže je to taký gatekeeper a vlastně vykonávač, jasné, tých pravidel, čo je dôležité povedať, že komisia nerozhoduje o všetkom, ale iba o časti legislatívy, ktorá sa týka spoločne všetkých štátov a niektorá časť legislatívy sa samozrejme vytvára na národnej úrovni. Alebo sa dotýka priamo, nepriamo, čo je napríklad príklad toho stavebného zákonu, kedy hovorím, že není spoločný európsky stavebný zákon, čiže nemôžeme sa baviť o jednej nejakej línii európskej, ale môžeme sa o tom baviť, že sú oblasti, ktoré komisia napríklad reguluje, čo je životné prostredie alebo nejaký biznis a tak ďalej. A to sú veci, ktoré nepriamo ovplyvňujú aj tú architektúru, územné plánovanie. Čiže vy ste tu trošku taký, ja som vaša odozva, taký ten second hand, ktorý reaguje na všetko, čo sa vlastne tvorí v Bruseli. Dobre, toto bola komisia. Vlado, ako by si popísal rolu parlamentu takým veľmi ľudským spôsobom v tomto všetkom?
3: Parlament je taký živší, je o ľuďoch, je rôznorodý a myslím si, že vďačnejší aj pre novinárov z hľadiska nejakého bulváru alebo takých ľudských príbehov. A je to zrkadlo toho, akým spôsobom vlastne ľudia si každých 5 rokov navolia do Európskeho parlamentu. Je tam vyše 700 poslankyň a poslancov, zo Slovenska momentálne 15. Tak ako aj tie národné voľby na Slovensku sú zrkadlom tých nálad v spoločnosti v čase volieb, tak to isté sa deje v tom Európskom parlamente a tá komisia vzniká úplne iným spôsobom a tým pádom by som povedal, že možno je trošku tak navonok nudnejšia alebo uzavretejšia než ten parlament. Takže ten parlament je takým politickým telesom a ja súhlasím, že keď sa povie, že komisia, no tak je to nejaký ten futbalový rozhodca v zásade, ktorý nielen na tie pravidlá dohliada a pískate fauly a auty, ale takisto ich aj tvorí, čiže je to viac než futbalový rozhodca. A ten parlament je takéto dôležité teleso, ktoré, bez ktorého v zásade žiadne tie pravidlá nevzniknú dnes. Čiže čokoľvek sa deje na tom ihrisku, je výsledkom veľmi živých debát a takisto aj mnohých iniciatív zo strany Európskeho parlamentu. Európsky parlament je iný ako ten slovenský parlament, pretože v slovenskom parlamente dnes každý poslanec, každá poslankyňa môže navrhnúť akýkoľvek zákon.
1: Aj si ho píšu.
3: Aj si ho píšu, alebo teda nájdu si ho na stole, alebo už akokoľvek sa tam zjaví. V tom Európskom parlamente v zásade tí poslanci nemajú toto výsostné právo navrhovať legislatívu. To výsostné právo je v rukách komisie. Myslím, že Radim to už celkom pekne vysvetlil. Z tých dejín ten parlament, kedysi ten parlament vlastne nebol parlamentom. V tých 50. rokoch minulého storočia to bolo parlamentné zhromaždenie pri tých európskych spoločenstvách na začiatku. A malo to byť také zoskupenie múdrych ľudí, ktorí mali dávať nejakú odozvu. A neskôr taká tá radikálna zmena bola, keď prišli priame voľby do toho parlamentu. Ľudia boli kooptovaní do toho parlamentu zhromaždenia predtým, či niečo ako snemovňa lordov v Spojenom kráľovstve, alebo nejaký taký výnimočný senát, kde si ľudí nevolíte, ale dávate ich tam, lebo si ich vážite. Ale od 79. roku máme priame voľby do Európskeho parlamentu. A vlastne tie priame voľby urobili z toho Európskeho parlamentu takého živého politického hráča. My si volíme od 2004 roku, kedy sme vstúpili do Európskej únie. A to, čo dnes ten parlament chce, je viacej právomocí, viacej možností vplývať aj na tú legislatívu. Má ich aj viacej, ako pred tými pár desaťročiami dnes v parlamente môžete iniciatívne napísať správu, že chcete, aby komisia prišla s takouto a s takouto legislatívou a potom sa dožadovať tej komisie, že kedy to už urobí. Takže
1: vedel parlament... by si nám povedať nejaký príklad možno?
3: Ja som pracoval na takéto iniciatívnej správe, dokonca bol som jej tieňový spravodajca veľmi konkrétne a týkala sa svojho času otázky tzv. Zlatých víz alebo zlatých pasov. To znamená, bola to legislatívna iniciatíva, ktorá sa snažila zakázať kupovanie občianstva Európskej únie za peniaze. A chceli sme od Európskej komisie, aby v čase, keď začala a prebiehala ruská invázia voči Ukrajine, sme pristúpili na takúto legislatívu, lebo cez rôzne členské štáty sa sem dlhodobo do Európskeho priestoru dostávali občania tretích štátov. Bez toho, aby nejakým spôsobom zásadne sme ich skontrolovali, pokiaľ mali dosť peniazy, vedeli si to občianstvo kúpiť, tak si ho kúpili.
1: Ďakujem.
3: Len aby som dokončil jednou vetou, tá legislatívna iniciatíva sa neudiala, ale vlastne medzi tým Európsky súdny dvor rozhodol, že takéto zlaté pasy jednoducho nie sú na predaj.
1: Dobre, ty si nám to už tak trošku popísal. Ja sa chcem ešte spýtať, kto z vás si trúfne popísať toho tretieho aktéra Rady Európskej únie, aká je jej nejaká právomoc a potom pôjdeme konečne na to, čiže si trošku zvizualizujeme, ako by mohol vzniknúť ten proces aj legislatívy.
2: No tak, jestli môžu ja... tím třetím aktérem, nebo tou třetí významnou institucí je Rada, která má několik vlastně podob. Jednou z nich je Evropská rada, která sdružuje premiéry, prezidenty, premiérky, prezidentky členských států podle jejich ústavního nastavení. A to je takový ten vrcholný orgán Evropské unie. To je to hlavní místo, kde se...
1: To jsou hlavy štátov v podstatě.
2: To jsou hlavy štátov, který určujou, kterým směrem se vlastně ta Evropská unie bude ubírat a která určuje ta instituce, jaký typ legislativy by měla ta komise v rámci toho směřování jednotného vlastně přijmout a navrhnout. A potom jsou různé další konstelace té rady, kdy dříve se to jmenovalo Rada ministrů, dneska se to jmenuje Rada Evropské unie, která združuje ministry členských států, kteří řeší už konkrétní sektorální politiku.
1: A pojďme si povedať, lebo to je častá otázka, že kedy je ten moment, kedy tam prostě vyjde premiér alebo prezident a všetci hlasujú a kedy je ten moment, kedy povedzme sa pravdepodobne deje to jednohlasné hlasovanie, že toto sa musí podporiť a nepodporí sa, alebo kedy máme to, to jednohlasné hlasovanie. Je toto práve čas, kedy tí premiéri a prezidenti musia sedieť nad konkrétnou legislatívou a povedať, buď sa dohodneme, alebo nič sa nedieje, hej?
2: To záleží na tom tématu nebo na projednávané politice. Máme tam vlastně v zásadě dva způsoby hlasování v radě. Jedním je teda jednomyslnost, kdy se všichni musí shodnout. V nedávné době jsme viděli, kdy i ta jednomyslnost se dá určitým inovativním způsobem obejít. Uh-huh. Například někdo si zajde s někým na kávu a není přítomen hlasování a i tak je to odhlasováno jednomyslně, ale to je spíš taková inovace. A potom máme hlasování kvalifikovanou většinou a ta kvalifikovaná většina v té radě znamená, že musí hlasovat 55% členských států, které představují 65% populace Evropské unie. To znamená, když se to otočí, tak když najdeme členské státy, které dohromady představují 35% a více obyvatel, tak ty mají takzvanou blokační menšinu. Takže takové to členské státy můžou zablokovat jakýkoliv předpis.
1: Jasné, čiže nie vždy je to, že všetci musíme hlasovat, taková kvalifikovaná většina je a vedeli byste použít nějaký příklad nějaké legislativy alebo něco, co by nám to vedelo, protože za toto povedzme jsme zahlasovali a vzniklo to nie jednohlasně, ale kvalifikovanou většinou.
2: No, takový příklad nevím, jestli je, ale třeba když se teď podíváme na to, o čem se hlasuje momentálně v Evropské radě, anebo třeba bude hlasovat, tak máme tady nějaký 19. Balík sankcí, no a tam je například potřebná jednomyslnost. Mm-hmm. A v nějakých jiných případech máme kvalifikovanou většinu a teď se s tím tak různě operuje a vyjednává. Mm-hmm. Jsou to klasické politické obchody, které probíhají na všech úrovních.
1: Čiže jsme si vykreslili tu trojku. Jedna je v podstatě ta, která navrhuje a robí celou tu technikáliu, ale zároveň ta technikália samozřejmě je velmi agendová. Druhá je volená priamo ľuďmi z Európy a tretia sú ako keby hlavy štátov. Čiže sú to tri odlišné, ja by som povedala, zvieratá, hej, a iné dynamiky. Viem si predstaviť, že ten proces musí byť pomerne komplikovaný, keď sa začne. Tak poďme na to. Poďme si spraviť taký príklad vizualizačný, že navrhovalo by sa, a teraz, aby sme si to zobrali už v tej architektúre, povedzme nejaké opatrenie, ktoré by sa týkalo záberov pôdy alebo nejakým spôsobom niečo, čo naozaj patrí kompetenčne do rúk tej komisie, nejaké životné prostredie. Ako by vlastne ten návrh vznikal, kedy by sa komu posunul, kedy by boli tie národné štáty a kedy by prišlo k tomu hlasovaniu?
2: No, to je poměrně komplexní proces, který by si zasloužil samostatnou asi přednášku nebo sérii přednášek. Já si nejsem jistý, jestli v oblasti architektury vůbec Evropská komise má pravomoc navrhovat nějaké předpisy, ale dejme tomu v tom životním prostředí nebo v klimatických opatřeních. Ano, tak představme si situaci, že potřebujeme nebo se dohodneme na Evropské radě nebo přijde z Evropského parlamentu žádost o legislativní iniciativu. Dohodneme se, že budeme nějakou oblast regulovat, nebo že je účelné, aby existoval jednotný právní předpis na evropské úrovni. Protože ne vždy je ten evropský předpis efektivnější nebo nutný než předpis na národní úrovni. A o tom mluví zásada subsidiarity. Ta v podstatě říká, ta subsidiarita znamená, že pokud je něco efektivnější na evropské úrovni, tak to přijmeme na evropské úrovni, ale pokud je ta daná regulace efektivnější na úrovni členských států, tak to regulujeme tam. A ta zásada subsidiarity se kontroluje v každém jednom případě. A přijde Evropská komise a ta Evropská komise má podle právních předpisů jako jediná legislativní iniciativu, takže ta může naformulovat a dát na papír ten legislativní návrh.
1: Ako to robí? To asi nerobí tých 27 komisárov, ktorí
2: no, sa to v určite Berlamonte. Ne, určite ne.
1: Keď si to priblížite, že komisia koho na toto používa?
2: No, tak existuje poměrně rozsáhlý aparát úředníků v Evropské komisi, kteří jsou rozčleněny do generálních ředitelství podle teda tématu nebo podle sektorálních politik. A v těchto útvarech nebo v těchto generálních ředitelství pracuje jako poměrně velká spousta lidí. A před tím, než Evropská komise vůbec přijde s nějakým nápadem, s nějakým legislativním návrhem, tak probíhá celá řada různých konzultací. Mm-hmm. Probíhají konzultace s občany, probíhají konzultace s členskými státy, probíhají konzultace s různými stakeholdery, probíhají různé studie, případové studie, probíhají studie dopadu.
1: To si mám predstaviť, že priamo tí úradníci z toho direktorátu, väčšinou je to skratka DG, aby teda naši poslucháči vedeli, chodia za občanmi, ja neviem, na Slovensko, alebo v Bruseli si spravia stánok, alebo ako to vlastne prebieha tá konzultácia, hlavne s tou verejnosťou, to nás zaujíma.
2: Dneska probíhá konzultace především online, mm-hmm. Existuje niekoľk spôsobov, jakým sa môžou občané, ale i podniky, i různé nevládní organizace, různá uskupení občanů přihlásit do tohohle vznikajícího legislativního procesu. A existuje řada platform, například Have Your Say a podobně, jejich mnoho, Evropská občanská iniciativa a tak dále. A ti se mohou v těch počátečních fázích vlastně zapojit do toho procesu, ale mohou se zapojit i během oficiálních konzultací, které potom následují po zveřejnění toho legislativního procesu. Je to poměrně složité, ale Evropská komise zároveň v některých případech zadává nebo sama vypracovává studie, ať už to jsou studie proveditelnosti, nebo ať už to jsou ty impact assessmenty. Má dokonce k dispozici jedno generální ředitelství, jedno DG, které se jmenuje DG JRC a je to společné výzkumné centrum, které má za úkol, no je to poměrně velká instituce, čítající nějakých 4 tisíce špičkových vědců, kteří jsou rozprostřeni po celé Evropě, myslím si, že tam máme nějakých 6 lokací, kde se nacházejí. A tito vědci, toto JRC, Společné výzkumné centrum, vlastně vypracovává, má za úkol v uvozovkách vyfutrovat ten legislativní návrh nejnovějšími vědeckými poznatky v tom daném oboru.
1: Tuto si dovolím takú krátku vsuvku. JRC určite sledujte, pretože zaoberajú sa nielen týmito ako keby kompetenčne, ja by som povedal, že príslušnými vecami ku komisii, ale hovoria dosť veľa, alebo veľa štúdií sa dokonca týka aj mestského rozvoja alebo agendy, čiže nie je to striktne dané iba tým, čím ako keby tie zákony a legislatíva žije, ale je tam veľa štúdií, ktoré nám môžu pomôcť napríklad pochopiť súčasné výzvy pre mesta. Čiže že to JRC je naozaj pre nás relevantný zdroj ako keby informácií. Je to taký think tank pre tie DGs, dobre. Oni sa môžu o toto opreť, môžu niečo navrhnúť a potom čo sa deje, keď povedzme ten úradnícky aparát toho konkrétneho DG, asi by som použila ekvivalent nejakého ministerstva túto na Slovensku, príde za tým teda komisárom a povie, že tuto je vôľa a teraz čo?
2: No, jakmile doběhne ta studie teda dopadů, kdy se vyhodnotí dopady té přijímané legislativy z různých pohledů, například i z environmentálních, samozřejmě z ekonomických i sociálních úhlů pohledu, tak se ten legislativní návrh odešle do parlamentu a nastává poměrně složité kolečko různých vyjednávání mezi spoluzákonodárci, kterými jsou v tomto případě Evropský parlament a Rada, a mezi Evropskou komisí.
1: Dobre, toto bol taký jemne vyčerpávajúci vstup, kedy sme hovorili o tom, ako sa vôbec niečo dostane čierne na biele na papier a vyšle sa to k tým ďalším dvom organizáciám, ale myslím si, že sa k nemu vrátime po krátkej pauze a tak s nami ostaňte.
0: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.

0: Toto keď zaznie na festivale Brutal Assault 2026, tak viacerým, čo sme vyrastali hudobne v 90. rokoch, sa splní sen a bude to rovnako magický moment, ako keď v pevnosti Jozefov vystupovali Slayer, Motorhead, Anthrax, ktokoľvek ďalší, bude to epické Body Count a touto piesňou by mali aj začať Body Counts in the House. Metalovej show Headbanger FM s poradovým číslom 1078 s Eugenom Schnierom od mixu, s Rudým Rusom od mikrofónu a opäť po roku s veľmi zácnými hostiami, s Tomášom a Martinom z festivalu Brutal Assault. Čaute chlapci, dobrý večer.
1: Ahoj,
2: dobrý večer.
0: Ste sústredení, máte veľa poznámok, mám z toho veľkú radosť. Ako sa máte, čím aktuálne žijete? Takto uprostred júla 2026.
1: No, žijeme převážně festivalem a já, když jsem slyšel, tady to je samozřejmě ikonická píseň a my jsme na to udělali takovou parafrázi Body Count in the Fortress, protože Body Count v pevnosti, věřím, že to bude fakt, říkám to trošku klišovitě, protože to se říká skoro o každém koncertě, ale nicméně věřím, že tohle vystoupení může mít fakt magii a že oni si to budou pamatovat, protože to prostě je specifický a i ta energie, která tam bude, jsem si jistý, že specifická bude, protože to je stará kapela a hrozně moc lidí to v minulosti poslouchalo a má u nás jako opravdu ikonický statut a věřím tomu, že se to prokáže na tom vystoupení a hrozně se těším na to, jak to dopadne.
0: Vy dva ste videli Body Count niekedy vlastne? Ty, Tomáš, by som typoval, že hej, Martin je skôr taký, že na extrémnejšie žánre Black Deathy, čiže Body Count, to si asi moc nešiel.
2: Všimol som si, když sme byli na Hellfestu pred niekoľka lety, okay, tak zrovna tam Body Count, byl to nejaký odpolední čas, u nás bude headlinerovský, mimo toho pro Brutal je to, nebo pro Body Count na Brutalu je to premiéra. No. Takže vyhlížíme to už teď.
1: A mě na tom ještě hrozně baví kolem té kapely taková story, která vlastně, nejsem si 100% jistý, že je pravdivá, ale pravděpodobně jo. A to je to, že vlastně ve své době Ice-T byl poměrně slavný herec a Body Count byla menší kapela a on je obrovský kámoš s tím kytaristou. A on byl, ano, a on byl alkoholik a vlastně dostal se z toho. Uh-huh. A Ice-T řekl, že dokud on bude chtít hrát a bude čistý, tak on to s ním bude dělat. To znamená, že v podstatě on ty peníze, nebo on to nedělá pro peníze, dělá to z nějakého kamarádství a vlastně, aby držel tu starou partu a tenhle princip vlastně je hrozně dobrý.
0: Veď on to vlastně vysvětluje na albume, ako hrajú ten Slayer, tak tam v tom intre je, že aby vysvetlil Body Count. A on tam hovorí úplne jednoznačne, Body Count je kapela, ktorú som založil, aby môj kamarát Ernie C. mohol hrať na gitare. A že sme rozmýšľali, ako to celé urobiť a on chodil po Európe, po festivaloch a videl, že deti mošujú na hip-hop a že ich to baví a že spravíme proste, mixneme ten hip-hop s metalom a spravíme, že Black Sabbath, Suicidal Tendencies, mm-hmm, a rýchlosť, agresivitu a bude to čo najprecíznejšie ako moja najobľúbenejšia kapela všetkých čias Slayer. Lebo Ice-T zbožňuje Slayer. A potom prišli tie Lollapalooza a všetky tieto festivály a to ich úplne nakoplo a oni vlastne stáli tak trošku aj pri vzniku toho new metalu a takýchto vecí. No, že je to vlastne veľmi pionierská kapela.
1: Určite, zároveň vlastne ve svý době možná ve své době něco podobného dělali Anthrax s tou svojí kompilací, ale Body Count byli asi první plnohodnotný, takový jako, pozor, asi z pohledu dnešního hiphopera to není hiphop a je to hardcore, ale zároveň pro nás ve své době to byla hrozná vlastně revoluce a vlastně byl to takový kulturní šok, hrozně pozitivní, byl to úhel pohledu, který se dá taky na tu muziku pojmout a my jsme na to vůbec nebyli zvyklí a tím to bylo hrozně svěží.
0: Je to neuveriteľné, ako si on vlastně za celé ty roky dokázal udržať imidž štýlového umelca, ktorý vlastne je na nejakom, je na piedestáli, vyjadruje sa k veciam, veľmi horúcim témam všelijakým, Black Lives Matter a neviem čo všetko. Zároveň stále je herec taký seriálový, takých zvláštnych seriáloch hrá proste policajtov všelijakých, neviem čo všetko, ale Ice-T je proste týpek totálny, že ja sa na neho veľmi teším.
1: A i ty jeho texty sú sociálne kritický k tomu hardcore, to má blízko, hlavne když to človek načte, tak je cítiť, jak jak upřímně on to dělá a má to hroznou sílu. Já vždycky, když to poslouchám, tak mám z toho Husinu speciálně album Bloodlust. Je pro mě nějaká novodobá bible moderního hardcore metalu a to se povedlo obrovsky a tam ta míra energie a zvuku, no, je to neuvěřitelné.
0: Já jsem pozeral vlastně na ten setlist a nehraju asi iba z mojho oblíbeného albumu Violent Demise, The Last Days, ale z tých posledných hrajú po jednej, po dvoch a samozrejme tie staré fláky, ako sme aj začínali a bude Cop Killer a podobne, čiže bude to magický moment Body Count na festivale. Brutal Assault 2026, oni majú nejaké špeciálne požiadavky, si mi spomínal Tomáš, že
1: no, na tryskáčoch vlastne. Ono to bylo celý takový trošku zapeklitý. My jsme v určitý fázi bukování na ní dali poměrně, myslím si, solidní nabídku a nakonec se zjistilo, že to nedají a potvrdili jenom dva festivaly v Evropě po nás. A vlastně mě to začalo hrozně vrtat hlavou a říkám, to musíme nějakým způsobem zvrátit. Tak jsem dal lepší nabídku a vlastně už jsme se nějak přiblížili a oni říkali, no ale podívej, my potřebujeme se tam dostat soukromým letadlem. A tak...
0: Čo pro vás nie je žádná novinka, máte zkušenosti s Motorhead?
1: No, ono to opravdu tak je, protože oni poslali nějakou cenovou nabídku, respektive se dotazovali české společnosti a ten let měl stát nějakých $65,000 z Prahy do Belgie, jo. A já říkám, a oni říkají, hele, to je drahý, to jako pak nedává úplně smysl. Říkám, tak to uděláme jinak. Pošlete to mně a my se to pokusíme pro vás vyřídit.
0: To,
1: a okay. Já jsem obnovil ten starý kontakt společnosti, která letěla s Lemem tenkrát a napsal jsem jim, vlastně jsme se poměrně rychle dohodli a nakonec z $65,000 je 30, jo. Hmm. Takže to je poměrně, a oni díky tomu smysl. Řekli, ježiš, to je bezvadný, tak nakonec si ještě vzali, si to nechali, že poletějí z Belgie do Anglie na ten další festival. A vlastně je to i...
0: Po Evropě lietat, děká tebe vlastně súkromným lietadlom.
1: A vlastně na tom bude super, že když si představím tu gangsta partu, jak má svoje letadlo, tak bych tam hrozně chtěl být. To může být hrozně zábavný.
0: O, všetko sedí do svého zapadá. On byl nedávno normálně, přišel sem do Bratislavy, byl vo Viedni a nevím, kdo mu odporučil, že je tu vynikající steakhouse, ale to je taký steakhouse, který byl, že bol výborný v 90. rokoch. Neviem, v súčasnosti už neviem o tom, že by... A normálne ho tam niekto videl, že Ice-T je na Vajnorskej v Steakhouse, fotky sú v bulvári, to bolo, neuveríte koho, ten fanúšik ho spoznal, fotil sa, úplne milý bol, že najlepší Steakhouse v Bratislave, čiže Ice-T, tak to sa...
1: Super.
0: Snáď mu chutilo, snáď bolo všetko v poriadku. S jedlom to bude mať ako, vy ste viac menej taký, že... backstage našťastie nie ste čisto vegánsky.
1: Ne,
0: asi stejky, keby chceli, ano, tak budú.
1: Ano, oni určite budú mít nejaké požadavky, ale zároveň ja myslím, že oni to pojmou ešte pak trošku víc, že budú chtít relativně brzo odjet, protože jedou druhý den brzo ráno letěj a vlastně chtějí být v letištním hotelu, takže ty největší kapely to leckdy mají tak, že se zdržujou dlouho v dobrém hotelu, pak přijedou něco malého na festivalu, dělají, odehrajou koncert a jedou zpátky. Jo. Já mám takový pocit, že tady to bude trošku ten příběh. Na druhou stranu hrozně se těším, jestli se nám s ním podaří něco dohodnout, protože věřím tomu, že po tom koncertě v té pevnosti bude dojatý.
0: No veď toto. Keď tam príde, to bude pre něho něco specifické. To pre Američanov má obrovské čaro. Vojenská pevnost.
1: No speciálně pro Američany, kde ta historie trošku chybí, tak vlastně pro ně to je opravdu, něco jako opravdový Disneyland. To znamená, oni tady ty věci znají jenom z Disneylandu a najednou ta hloubka jde o pár století jako dál a vlastně ten pocit, který u toho ty lidi zažívají, to je skvělý.
0: Vráťme sa k vypredanému ročníku 2025. Ako ho hodnotíte takto spätne? S čím ste boli spokojní? Čo vyšlo? Ja som bol nadšený, keď som tam z Vakenu prišiel a videl som, koľko noviniek ste pripravili. Ako ste nad tým rozmýšľali z pohľadu fanúšika? Čo je vec, ktorú robia naozaj najlepšie festivaly? Ako boli rozšírené tie oddychové zóny? S čím všetkým ste ešte boli spokojní? A čo ste doladili do roku 2026?
2: Já si myslím, že, nebo teda asi to plácání po rameni by měl dělat někdo jiný za nás, ale a vlastně využiju toho těch ohlasů, které jsme po festivalu nazbírali, ať už od fanoušků nebo od návštěvníků, respektive i od vlastně od crew, které tam pracuje, někteří návštěvníci i to crew tam bylo poprvé, takže třeba i neměli úplně historické srovnání, že jak se to meziročně posunulo nebo co se tam nového objevilo, ale obecně bych řekl, že jsme byli spokojení s tím vlastně, jak jsme dokázali ten vyprodaný festival obsloužit. Ať už se jedná o odbavení, nabíjení na náramky, hygienický servis, vlastně takové ty základní věci, které ti ten festival dokáží buď hned od začátku posunout do té polohy, že je to v pohodě nebo že je to v pořádku, anebo ti ho dokáží taky pokazit. Hned na začátku vlastně ten první kontakt, který s tím festivalem uděláš, pokud už tam získáš nějakou špatnou zkušenost, tak vlastně potom už se to s tebou táhne nebo jako hůř se to napravuje. Takže já doufám, že hned od začátku jsme ty návštěvníky dokázali na tom festivalu dobře uvítat. Hmm. Uvítat je tam vlastně jako ctěné a dlouholeté, v řadě případů dlouholeté návštěvníky nebo hosty, bych řekl, protože si myslím, že Brutal je specifický tím, že ti lidi už tam jezdí hodně let po sobě, za sebou, v řadě, znají se, nebo případně, když vynechají, tak se tam potom vrací po nějaké době a o to víc třeba vnímají i ty změny, které se udály nejenom z roku na rok, ale i po delší době.
1: Já bych to možná jenom dodal to, že my vlastně se o něco podobného snažíme už nějakých 15 let a každý rok se snažíme tam dávat nějaký novinky, protože nás napadne, že jako fanoušci bychom si to možná ještě trochu líp užili, kdyby v téhle uličce bylo tohle a onde tamto. A my na tom přemýšlíme vlastně víceméně hrozně moc uživatelsky, protože já jsem sjezdil hodně festivalů, ještě pořád jezdím a vlastně co jsme chtěli vytvořit je jakýsi město nebo nějaký centrum kulturní, který bude fungovat podle našich pravidel, který se myslíme, že jsou dobrý. Jedna z těch věcí je třeba, že já nemám rád, i když samozřejmě jsou výjimky, ale když je fronta víc než 5 minut, tak v dnešní době už to člověka trošku štve. Jo. A to jsou věci, na kterých si zakládáme a zkrátka i kvůli tomu, že já to nemám rád jako zákazníka. Chtěl bych hrozně rád nabízet takovou službu nebo takový festival, který tak bude fungovat. A mám radost, že se nám to za ty roky daří a že vlastně každý rok přidáváme nějakou trošku, ale po těch letech už ta práce je vidět, jak byla veliká v tom, co všechno v těch místech zůstalo a to je taková naše malá radost.
0: My si dnes v noci dáme takovou zvukovou prechádzku areálom Brutal Assaultu. Celé si to prejdeme, že čo tam je nové a čo je dobré, čo nefunguje, čo funguje. Ale začneme možno hudbou a dramaturgiou, lebo to viacerí ľudia riešili. A keď som si to ja pripravoval v rámci študovania webu Metalopolis a pozeral som, čo v redakcii riešili kamaráti minulý rok, že tam vlastne nič dokopy nie je, žiadny headlinery a pritom tam bola Gojira, Mastodon a neviem čo všetko. A to je vlastne tiež taký ročník, že ako to, že tam nie sú žiadny headlinery. A minulý rok to bolo také, že vlastne nával ľudí bol vlastne iba cez Gojiru. Možno Kerry King čiastočne, ale cez Gojiru to bolo také, že na tých hlavných stageoch to bolo fakt, že nátresk.
1: Já musím říct, že jsem si to prošel, protože mě to vždycky zajímá ve chvíli ty kritické momenty toho festivalu a hrozně rád, když mi někdo řekne, že je někde špatný zvuk nebo že tam je hrozně hnusný pivo, tak jdu a chci si to pivo ochutnat a ten zvuk si poslechnout, protože už jsem zažil mnoho a mnoho příkladů, kdy se něco říkalo a moje vnímání to teda bralo trošičku jinak. A proto jsem se šel projít i na tu Gojiru a je pravda, že v ten moment, kdy začínala, tak tam bylo jedno místo, kde jsem šel třeba 70 metrů 5 minut. Mm. Jo. Ale pravda je, že se to stalo, že po 10 minutách ten nával trošku jako opadnul a vlastně byla to největší špička toho festivalu, protože nejenom, že Gojira má nejvíc fanoušků, ale zároveň to momentálně je tak jako dobrý jméno, nebo tak chtěný jméno, že se na to přijde podívat i hrozně moc lidí, který to zajímá ze zvědavosti. To znamená, u případu Gojiry se ukázalo, jaká je opravdová kapacita toho hlavního placu. Nicméně ustál to relativně dobře a ta krize tam byla asi 5-10 minut. Mm-hmm.
0: To jsem nemal ako je vnímat, lebo cez Gojiru jsem byl v kotli a nevím, kdo před nimi hrál na levom pódiu. Vím, že oni hráli napravo. Tužím, že Obituary alebo někdo. A to je ta výhoda Brutalu, že aj keď si v kotli pred druhým pódium, tak si vlastně můžeš vychutnat show z toho druhého pódia a mňa tam fascinovalo taký zvláštny zvyk mladých ľudí, ktorí asi nie sú zvyknutí chodiť štandardne na festivaly, že oni všade chodia na poslednú chvíľu. Že čakali, že tam bude voľno tesne pred začiatkom Gojiry a boli v šoku, že to tam je proste preplnené. Plus tam boli zase takí ľudia, ktorí tam prišli takí, že subtilnejšie typy s priateľkami dokonca. Keď začala hrať Gojira, tak samozrejme totálne peklo, mož a všetko, tak odtiaľ proste utekali podaktori, čiže také, že ľudia, veď skúste sa porozprávať so staršími kamarátmi, alebo že ako to funguje, že občas tam treba prísť skôr, aspoň o pol hodinku alebo o 40 minút, aby ste si našli to miesto svoje a proste si to užiť a nie sa tam pretláčať a neviem čo všetko. Čiže tá Gojira sa dala takto a v tomto roku asi nebude taká kapela, že by to bolo také natrieskavé.
1: Asi ne.
0: Nemá taký
1: ne, výpor, určite. Ne? Nemáme tam jednoho takového headlinera a dokonce musím říct, že v první fázi se mi trošičku nedařilo a říkal jsem si, tyjo, to jako letos to bude opravdu těžký s tím line-upem. Ve finále myslím, že se to povedlo úplně skvěle a největší radost mám z toho, že co se vstupenek týče, tak bychom měli brzo být vyprodaný, protože máme ještě stále lepší předprodej, než jsme měli loni. Okay. Což více méně vypovídá o tom, že ten Brutal už má nějakým způsobem pevnou pozici v těch fanouškovských očích a zároveň lidi vědí, že možná někdy tam není ta největší kapela, ale zároveň si tam každý najde v rámci svých stylů to, co ho baví a lidi můžou tomu festivalu věřit a to mě dá, z toho mám velkou radost, že to takhle funguje.
0: Vyklikával som si to v aplikácii Brutal Assault na každý deň, je tam záplava koncertov, ktoré chcem vidieť a opäť budem proste unavený, zničený. A šťastný, ako vždy na Brutal.
1: A vlastne mám radosť, že sa tam dejú takové veci ako Demolition Hammer, ktorý u nás nehrajú tak často. A vlastne my sa snažíme pokrývať nejaký i svietový underground a vlastne dovážet i veci, ktoré bývaly dřív relevantní a sú cool a hrajú relativně málo. A mám hroznou radosť, že to funguje napříč celým světem a že vlastne k nám jezdí hrozně moc cizinců, ktorí mají podobný vkus ako my a že to je nejaký spojující moment.
0: Celého sveta. Ako sa stalo vlastne, keď spomínaš Demolition Hammer, že Grave hrajú dvakrát za sebou, že hrali minulý rok, hrajú aj...
1: No, v podstate to sem asi otcem tý myšlenky ja, ale väčšinou to děláme tak, že jednou za čas, nebo ve chvíli, kdy má někdo fakt dobrý vystoupení, tak se vůbec nebojím ho zopakovat příští rok. Okay. Je to většinou jedna kapela a je to kvůli tomu, že tam je záplava 120 kapel a jestli to vystoupení bylo fakt špičkový, tak většina lidí je jenom nadšená, že to druhý rok je zase.
0: Takže... Pravda, lebo ja som ich vlani nevidel a potom som si to pozeral na YouTube videjko, sa mi to veľmi páčilo. Že kde som bol, keď hrali tak kraj? Je to ukážkový švédsky dead metal. Ako hlavné kapely sú Body Count, Primus a Bardruna, ale to presne, ako sme sa bavili, že to nie sú mená takého výtlaku, ako bol či už Kerry King.
1: A nejenom takovýho výtlaku, ale taky to není čistě jako ortodoxní metal. A vlastně z toho mám taky radost, že...
0: Vlastně ani jedna kapela.
1: Ano. A já mám radost z toho, že jsme schopní mít takhle zvláštní hlavní kapely a přesto lidi vědí, že jsme neušli z cesty a naopak snažíme se ten festival osvěžovat a že to naše obecenstvo nám nějakým způsobem rozumí a většinu těch věcí oceňuje. Třeba příklad Primus je hrozně zajímavý, to jsme zkoušeli už rok zpátky a oni v té době nehráli, mimochodem všem doporučuju, na YouTube je vynikající dokument, kde dělali audienci, respektive hledali novýho bubeníka a je tam asi 8 bubeníků, který tam s těma hráli, je to úplně fantastický. A vlastně oni se díky tomu dali teď dohromady a další rok už tedy řekli, je, tak my to zkusíme. Tak jsme to zabukovali, jsme s toho měli hroznou radost. Pro nás to zafungovalo úplně skvěle a momentálně ještě navíc jsem se bavil s lidma z agentury jejich a ty říkají, že ten Primus je momentálně vlastně největší, co kdy byl, že v Itálii třeba prodávají 6-7 tisíc jako vstupenek.
0: Cože?
1: A vlastně přijde mi to hrozně hezký, protože je to kapela, která není nikým nijak tlačená a je to o tom, že ten jejich odkaz, který ať už řekneme, že je ze South Parku a nebo je vůbec z těch skvělých desek, který dělali a ta unikátnost té muziky, ten čas ustála a naopak jako vlastně povyrostla. To je hrozně dobrá zpráva o tom, že dobrá muzika může fungovat dlouho.
0: Všetci basgitaristi na Brutal Assaulte budou nastoupení. typujem. Šindy, ty tam máš nejakú tvoju srdcovku, teda okrem Valtari, ktorí budú hrať ten legendárny symfonicko-deadmetalový album?
2: Já bych řekl, že mimo nějakých pár jakoby osobních favoritů, tam je spousta kapel, na které se rád zajdu podívat, a vlastně ty tři, co jsou na tom plakátu nahoře, tak to jsou všechny tři, protože jsou to jakoby kapely, které na Brutalu úplně často nevidíme, některé vlastně jsou tam historicky poprvé, doufujeme, že ne naposledy. A bude to vlastně, vnímám to tak, že vlastně ta skladba těch headlinerů letošních je tak trochu sváteční nebo nezvyklá pro Brutal, že vlastně když si za to dosadím jiné jména, které na tom Brutalu už hráli často, tak ty už můžeš mít takové jako okoukání, nebo nepřijdou ti tak jako sváteční. A já si myslím, že v řadě těch vystoupení vlastně se bude jednat o takový malý svátek, nejenom pro Brutal.
0: Vardruna je jinak jedno z tých mien, kvůli kterému tam jde na Brutala sa poprvýkrát aj slávny slovenský spisovateľ Ďuro Červenák z Banskej Štiavnice ide skontrolovať vojenskú pevnosť, ktorú stavali aj chlapci z Banskej Štiavnice, ktorí boli vtedy špecialisti na hlbenie dolov, tak oni tam vlastně v tej Jozefovskej je tam stopa Štiavničanov. Čiže Ďuro Červenák, Vardruna, jeho srdcovka. Ja asi pôjdem na čaj. Však bude poutník.
2: Poutník
0: musí byť.
2: Bez Brutalu. Bez poutníka není Brutal. Nemohol
0: to
2: byť
0: Brutal. To je základ. Lebo Vardruna, ja sa na to pozerám a dobré intro, začnite hrať. Dobré intro, stále.
1: No, ale
0: hodina skvelého intra.
1: Ja si pamatuju jenom kdy to jejich bylo poslední vystoupení na Brutalu, já mám pocit, že to bylo 2018, okay. Můžu se o rok mýlit. A vlastně tam mě extrémně překvapilo, že přesto, že tam byl samozřejmě plnej celý hlavní plac, ale tam, kdyby někdo upustil špendlik, tak to tam bylo slyšet. A že vlastně oni dokázali kultivovat nejenom takhle velký dav, ale i dav, který je omámený v 10 hodin večer a je tam absolutní ticho, tak za to ta kapela má velký respekt a je vidět, že to ty lidi vzalo.
0: Máš velmi dobrou paměť. 11. august 2018. Odohrali 6 piesní.
2: Plus to intro.
0: Všetky boli intro. Ale pamätám si ten koncert, hej, malo to čaro. A verím, že teda to už je tak dávno, že za tie roky sa im asi ešte vylepšila tá show. Všetko. Vardruna. Dobre, o všetkom ďalšom dali sme výživný úvodný vstup. Poďme si zahrať jednu z mála piesní dnes noci, lebo bude to naozaj viac. O hovorenom slove, ak vám napadajú nejaké otázky, studio@radiofm.sk alebo pokojne na sociálnych sieťach našich. Už tam niekto písal otázky, kým sa dostaneme. Pôjdeme na prechádzku Brutal Assault už o pár minút. Ja sa veľmi teším na koncertný setlist kapely Triptykon, ktorú som pozeral, že hrajú k 20. výročiu fantastického albumu od Celtic Frost Monotheist. Veľa vecí z neho hrajú z roku 2006, čo ja považujem za jeden z najlepších albumov posledných dekád a z neho určite zaznie, verím, že zaznie, ale mala by teda určite zaznieť aj na Brutal Assaulte táto pieseň. Máte k tomu nejakú poznámku? K tomovi Gabrielovi Warriorovi Fisherovi? Iba to, že on na ten Brutal určite patrí a je skvelé, že tam...
1: Jasne, Hellhammer tam taky byl perfektní a vlastne je to nejaký absolutní kult metalu a máme radosť, že je spojený s naším festivalem a je možná škoda, že Triptykon je za mě trochu nedoceněná kapela. Myslím si, že by měly být větší a že vlastně mají hrozně kvalitní produkci, ale většinou jezdějí především festivaly, protože na ty samostatné koncerty jezdějí relativně málo, protože tam by se možná ukázalo, že to není nutně až tak velký, jo, ale je to škoda, protože je to skvělá muzika.
0: No veď to, temnota totálna. Aj Ground zaznie na festivale Brutal Assault 2026, hráme si ju v Rádiu FM.

0: Armored Saint z Nokok s dokonalou zdravicou Mr. John Bush v rádiu FM v metalovej show at Banger FM, ako vždy v pondelok o 22. do polnoci si hráme tú najlepšiu, čiže tvrdú gitarovú hudbu a dnes v noci venovanú špeciálne festivalu Brutal Assault s obomi architektmi najlepšieho festivalu. Široko ďaleko sa dnes v noci rozprávame s Tomášom aj Martinom a už chodia otázky, ale začnem otázkami s protekčnými, ktoré som dostal ešte skôr a súkromnými cestami. Luis z Metalopolisu sa pýta, že kdy konečne privezete Izol a Arab Altor? A pokud ne, proč je nechcete privezť?
1: No, někdy se možná na ně dostane, abych řekl pravdu, ne, obě kapely úplně znám, ale já myslím, že se k nám, jestli to bude relevantní, tak se k nám brzo dostanou.
0: Od čeho to závisí, alebo na čom to záleží, že na promotéroch, či ti to dajú ako ponuku, že tebe sa nechce po takýchto kapelách?
1: Je to ako specifický mix, kde tam samozrejme hrajú roli i nejaký ako subjektívny vstupy, to znamená, jak mne sa to líbí, v jakým sem rozpoložení. Většinou tým kapelám teda říkám, že čím více snažej, tím menší mají šanci, protože já si nemyslím, že by to mělo být o urputnosti, já si myslím, že by to mělo být víc o té muzice. Další věc, že třeba se taky snažím víc dávat prostor spíš mladším kapelám a nedávat to kapelám za zásluhy. Já jim ty zásluhy přeju a určitě je mají, ale vlastně takhle, jestli má někdo, věřím tomu, že cíl by neměl být pro kapelu hrát Brutal Assault, ale cíl by měl být chtít to dělat co nejlíp a jezdit světový turné a být co nejlepší a pak ten Brutal Assault přijde sám o sobě. Jo.
0: To
1: je nějaký princip, na kterým to trošku stavím, ale zároveň, abych byl úplně upřímnej, tak se mně nepodařilo najít efektivní způsob, kdy třeba řekněme, že za týden dostaneme 30 nabídek na vystoupení kapel, který neznám. Jo, to znamená, za ten rok jsou to stovky a stovky. A teď vlastně samozřejmě můžeme si počítat, kolik lidí mají na Facebooku, můžeme tam dávat do toho různý jako kritéria, ale když mě právě hrozně baví, ať ten festival zůstává nějakým živým organismem a bereme i někdy i malý kapely, které prostě jsou dobrý. Vlastně hrozně mě baví, nechtěl bych, ať skončíme jako festival. Já bych řekl, že hodně často to je v Německu, kdy opravdu celý ten running order, to pořadí kapel jde podle toho, jak ty kapely jsou velký a všechno má úplně jasný řád a dopředu všechno můžeme jako vědět, jak bude a je to tak nějak sešněrovaný. Určitě je to pro určitou část lidí dobře a já to vůbec nezavrhuju a my naopak chceme dávat, hrozně bych chtěl pozor a ta doba je k tomu jako hrozně špatná. Vlastně zkoušet dávat i malou kapelu do zajímavého slotu na velký pódium a dát jim šance, to se nám kdysi třeba dařilo z Entai Corporation a vlastně bylo to zajímavé a to jsou ty momenty, které si myslím, že tvoří unikátnost toho festivalu a odlišujou ho od těch festivalů, které jsou někdy jak přes kopírák. A to je něco, co je hrozně důležité. Ale abych se vrátil zpátky k otázce, tak se mi opravdu nedaří najít ten moment, kdy z těch 600-700 kapel, já jsem si skoro jistý, že 5-10% by na to mělo. Ale zároveň vlastně je to něco tak specifického, to vybírání kapel, že tam nejsou jasně jako daná metrika a kritéria a vlastně já nenajdu čas na to, abych se do toho ponořil, protože leckdy, respektive jinak, tu kapelu poznáte po 2-3 posleších a to v takhle velký míře nejde. Samozřejmě některé věci odfiltruješ hned a řekneš, to ne, to se mi nelíbí, to jako ne, u mě nestoupne. Ale vlastně ten mechanismus jsem nenašel a snažím se nad tím přemýšlet, aby do budoucna byl, že bych tu šanci rád dával.
0: Ale to je zajímavá otázka toto, že čo je vlastně ta kapela, která si v tvojich očiach, ušiach zaslouží hrát na Brutal Assault, lebo ty si pýtaš typy od lidí okolo teba, pýtaš si typy aj odo mňa, já ti dám 6-7 typov, o kterých si myslím, že jsou skvelé a jsem rád, že vyberieš z toho jeden. Čo napríklad sa ti páčilo na Gágor, že si chcel, aby zahrali na Basin Fire?
1: No v podstate, abych řekl pravdu, ja som Gágor úplne neznal předtím, ale měli sme nejakú dohodu, že sa pokusíme udělat kapelu, která vyhrála soutěž. Jo. Takže na druhou stranu to vystoupení bylo perfektní a vlastne mám radost z toho, že takhle, vlastne ve chvíli, kdy už se to té kapele povede a já mám pocit, že vám se tady aspoň povedlo to dělat tak, že ta soutěž je čestná a není zmanipulovaná, což v každý zemi není úplně samozřejmý. A v tu chvíli mám hroznou radost těm kapelám pomoct, protože si to zasloužili tím, jak hráli.
0: Je to tak, aj keď zase niektorí neprajníci za tým hľadajú, neviem, aké sprísahania slovenských organizátorov alebo neviem, všetkého, ale naozaj je to normálne hlasovanie a normálna štatistika obodovaná a všetko. Už chodia otázky na studio@radiofilme.sk a toto je asi veľmi jednoduchá otázka. Co Brutal Assault a Lamb of God? Či ste sa o nich pokúšali? Tam je to asi proste...
1: Je to jednoduchý, nedá. Ja teď občas tie otázky dostávam. Pro mňa ta kauza je pomerne dosť citlivá. My sme si tam všichni na tom prožili hodne emocí, jak my, tak i Lamb of God. A vlastne jediná možnosť by byla jít za rodičema toho kluka, vlastně domluvit se s nima, co oni by na to říkali, já bych řekl pravdu, tak k tomu nenacházím odvahu.
0: Mm-hmm. Tak to je naozaj velmi citlivá věc. No. Že Lamb of God v Česku, naozaj otázka možno ďaleké budúcnosti. V každom prípade na festivale Wacken Open Air budú hrať rovnako ako Gutalax, ktorí budú tam v piatok na najväčšom pódiu o 12. To si pôjdem vážne pozrieť, čo to bude za veľký triumf českého metalu.
2: Gutalax je jedna z mála kapel, kterou, nebo vývozních artiklů, který český, když řeknu metal, může nabídnout, ač teda je to spíš taková forma, která do značné míry pobaví, než že by byla o nějaké virtuozitě.
0: Nicméně, o uměleckém zážitku.
2: Ano, možná vlastně jde spíš jakoby o nějaký komplex toho, že je to show, je to zábava, je to sranda, u které se jakoby zabavíš, vyblbneš a nějakou virtuozitu asi budeš hledat spíš někde jinde.
0: Všetci jim to prajeme a je to úplně podle mě stavané na německé publikum. Otázka je, čo na tom vidí Juhoameričani. To mám úplně fascinuje.
1: No, protože podle mě to je to koncept trochu hudební, ale ještě víc je to entertainment.
0: No jasně.
1: A vlastně přijde mi, že tím, jak je to vokálně chytlavý a vlastně jednoduchý, tak to je jedna věc, která je na tom hrozně, hrozně zajímavá. Možná ta druhá věc je, že celou dobu zpívají o věcech, které každý den potkáváme, ale málo se o nich bavíme. Mm-hmm. Tak jestli trošku to, že ta otázka toho tabu, to nedělá celou tu věc přitažlivější. Každopádně vlastně míra té zábavy je obrovská a neznám pódium, kde by to nezbourali, jo. A ještě paradoxnější na tom je, že všichni říkali, jasně, tenhle fenomén to vydrží 3 měsíce, bude to pryč, je to větší a každým dalším koncertem se ukazuje, že ty lidi jsou šílenější a vlastně celý to dělá ta velká energie, ty lidi, který to baví a ty do toho jdou příště s ještě větší energií a ty to zvětšují. A ve chvíli, kdy to bude zábavný a pořád je to bude bavit, tak ta kapela bude růst a přejeme jim to všema 10, protože je to krásný.
0: Je to krásný. V Japonsku se jim vlastně jako darí, tam to zkoušeli, nebo to se tam těž podle mě hodí do krajiny, která vymyslela, že na věckách by mala být hudba a oni velmi citlivo řeší tyto fekální věci.
1: No, právě možná, jestli to nebude nějaký tabuizovaný téma, ale já mám pocit, že Gutalax v Japonsku ještě nebyly. Že je. Japonské turné je trošku... Je možná někdy čeká. Toto ať mě někdo opraví, jestli se mýlim.
0: Ako na toto Japonci zareagují na Gutalax?
2: Já si myslím, že taky tam, nebo myslím si, že tam taky ještě nebyli, ale určitě dobydou i Japonsko, protože myslím si, že Gutalax má potenciál oslovit kohokoliv na celé planetě, včetně Antarktidy.
0: Ich koncerty na Brutale sú legendárne, vrátane toho, kde Banán vymyslel, stage manažer vtedy vymyslel, že skúsme tam dať dodavu tojku a stal sa z toho virál neuveriteľný, tak to sa udialo na Brutale Assaulte, ale aj ten minuloročný, tuším, že minulý rok bol.
1: Jo, a tak tomu má víc, to sú Shindyho momenty, ktorý ho hrozne baví, tak možná on ať popíše, co tam vymyslel, co tam dělali loni na Gutalax.
2: No to taky ještě se vrátíme teda k té banánově story, tak vlastně ten koncept byl takový, že jak mají Slayer tu hradbu těch maršálů, teda 99% z nich jsou fejkové, jenom prázdné škatule, jenom aby to nějak vypadalo, tak jsme si řekli, že dobrý for by byl, kdyby Gutalax tam měli třeba nějakou tojtojku, nebo vymýšleli jsme vlastně, co tak můžeme dát, nebo co je po ruce, a ty tojtojky teda dopředu jsme objednali, aby byly nepoužité, takže se podařilo vyjednat dvě funglnové vlastně a jedna z nich teda skončila na tom legendárním okruhu, kdy vlastně z pódia putovala do pitu a zase se vrátila. Nicméně v loni jsme taky přemýšleli, co by se dalo, a těch možností zase tolik není. Bylo tam pár bláznivých nápadů, včetně nějakého letadla, které bude mít transparent, nebo bude z okýnka vyhazovat toaleťáky. Co tam ještě bylo, Tomáši?
1: No, pak tam byl ještě hrozně zajímavý nápad, který se nám bohužel nepodařilo realizovat, ale vlastně jsme chtěli, aby se skočil parašutista, který spadne přímo do kotle a v podstatě bude v té masce toho kresleného klipu. Přijde na pódium a tam to začne, ale ve finále nám řekli, že vlastně to není bezpečný, protože tam není dostatečný rádius na to, aby mohl dobře přistát. A samozřejmě u toho padáku to neumějí úplně na centimetry a jelikož je tam hodně stromů, tak vlastně nám to nepovolili. Takže my jsme měli 3-4 jako nápady, jak to udělat fenomenální, a nakonec se to stalo fenomenální bez nápadu, jenom tou energií. Takže to je skvělý. Já myslím, že Šindy tam pak ještě rozhazoval toaletní papíry z hradby.
0: Z výšky hádzali, že?
2: To byl takový spontánní nápad, kdy jsme vlastně využili to, co máš po ruce, ten toaletní papír naskladněný máme, takže šlo o 10, možná, nevím, možná jich bylo 8, možná jich bylo 12, ale zhruba 10 si myslím dobrovolníků, kteří vlastně z hradeb to potom házeli vlastně dolů. Je to hezky vidět i na videích, sice tam po nás zůstal trošku nepořádek, ale vzhledem tomu, že ten papír se rozloží relativně rychle, tak to myslím, že za měsíc už tam nebyl.
1: A já ještě k tomu doplním, že mně se hrozně líbí ta legendární fotka, která se loni fakt povedla, a to je ten surfující člověk na tojtojce. Nevím, jestli jsi ji viděl. A to mě úplně připomíná jako vlastně nějaký statut francouzský revoluce, jo? Jakože opravdu to má takový rajot jako v ulicích, je to hrozně silný, je to dobrý.
0: Festivalová atmosféra.
2: Já teda ještě ke Gutalax mám jednu takovou, takový bonmot vtipný, a to je to, že Gutalax na Brutal Assaultu, že by to mělo být zapsáno pod UNESCO jako kulturní dědictví republiky.
0: Niečo na tom je, největší hudobný vývozný artikel, ale už keď sme spomínali toho banána, skúsme nadviazať na to, že to bude mať výstavu v tomto roku. Ak to teda...
1: Jo, můžeme představit a vlastně můžeme takhle volně přejít k nějakým věcem. Banán chystá, já myslím, že na podzim by měla vyjít knížka o legendárním pražském klubu Sedmička 007, a to je vlastně místo, kde se na začátku 90. let hrozně nebo formovala. Bylo to místo, kde hardkorová scéna světová dostávala svůj prostor a vlastně měli tam první koncerty hodně kapel, který se následně staly velký. Můžeme jmenovat třeba i Parkway Drive, hráli první koncert v České republice na Sedmičce, hráli tam Locust, hráli tam Essig, hráli tam Unbroken, mraky kapel. A vlastně ten nápad, který Banán dostal, je pojďme udělat tyho knížku z fotek z 90. let, který jsou autentický a vlastně ty lidi jsou mladí, je to v malém klubu a určitě ty lidi, kteří tenkrát chodili, tak na to rádi zavzpomínají a je to nějaký jako dokument doby. A nás pak napadlo, když jsem se tohle dozvěděl, jak jsme se domluvili, že uděláme výstavu a tím trošku ty lidi navnadíme na tu knížku za A, a za B vlastně dáme jim trošku nahlídnout na to, jak v 90. letech se přistupovalo ke koncertům, jaký byly standardy, jaká byla míra nadšení. Jo? A já myslím, že ta dnešní doba je úplně jiná. To znamená, že vlastně je hezký si připomenout, jak to fungovalo kdysi.
0: Mm-hmm. Čiže to všetko uvidíme tam štandardne vzadu, kde bývajú výstavy.
1: No,
0: tak je jazzová kavárna,
1: tak inak banánová výstava bude tam, kde jsou podpisovky.
0: Podpisovky. Okay.
1: Takže to bude v té poterně pro podpisovky hlavní.
0: Krása, že na tom festivale je hneď viacero miest, ktoré sa venujú vizuálnemu umeniu. Mm-hmm.
1: Hlavní výstavu bude mít Zbyšek Bělak, což je vlastně dvorní ilustrátor Ghost, a ten má hrozně propracovaný ty kresby a bude mít celý ten hlavní výstavní prostor na oktagonu. To možná taky, to se bude řešit, ale troufám si říct, že ano. A ještě chystáme 2-3 nějaký věci, to znamená, že letos i na tyhle na výstavy by to mělo
0: tam
1: být plnohodnotný. On tam bude osobně a měl by mít, já myslím, jednu nebo dvě komentované prohlídky.
0: Perfektně. Takže vizuálne umenie. Pozeráme na sociálne siete, ľudia píšu, že či preberieme aj tie šialené kleše kapiel rovnakých žánrov. To som si všimol, že aj v komunite Brutál Saltovský sa chytali za hlavu asi v rámci black metalu a takto, že či to ešte bude.
1: Jo, ja musím říct, ja sa musím teda nejdřív si trošku posypat popel na hlavu, pretože ja som autor tých klešů. Na druhou stranu, ono v poslední fázi, když už sa do toho dívam 3 týdny a mezi tím sa 1/3 změní, tak já jsem letos možná neudělal ten finální check, ale na druhá věc je, abych řekl pravdu, stejně ta první verze je tak nějak k nahození, abych si zkontroloval, jestli nad tím uvažujem podobně. Tady jsem byl evidentně trošičku mimo a ve čtvrtek bychom měli vykopnout novou verzi, která by měla být hodně opravená. Snažili jsme se přihlížet k tomu, aby se to co nejméně krylo. Na druhou stranu, v dnešní době, kdy lidi poslouchají skoro všechno, tak se tomu v absolutní míře úplně nevyhneme. Hej. To znamená, uvidíte, že většinu věcí jsme vyřešili, nicméně někdo tam může mít nový kleše, ale já možná tady řeknu jednu zásadní informaci, která souvisí s nějakou drobnou změnou v line-upu, a je to vlastně poprvé, co to pouštíme, a ve čtvrtek to budeme oznamovat i u nás na webu a
0: Slováci vědí
1: a první. Sociálních sítích, a to vlastně je, že z nějakých technických důvodů Cradle of Filth byli nucený zrušit své vystoupení a nám se podařilo jako náhradu dohodnout Satyricon, který už na Brutálu taky dlouho nebyli, takže máme radost, že za nás je to plnohodnotná náhrada. Vidět Sigurda naživo je vždycky důstojná umělecká věc.
0: Myslím, že viac než dôstojná náhrada. Úplne skvelé. A toto nie je ani tak otázka, ako skôr pochvala, že prinesiete The Third and the Mortal a kvôli ním tam fanúšik Roman tú sobotu sa dá na otočku Brutal Assault, že to je veľká vec.
1: Děkujeme, my tu kapelu máme samozřejmě rádi a já myslím, že nejsem si jistý, jestli u nás v minulosti hráli, já bych řekl, že někdy kolem roku 2010, 2012, ale 100% jistý si nejsem. Každopádně vím, že teď zase hrajou naživo a když jsme to viděli, tak jsme s radostí potom skočili.
0: Nebudu hrát na kterém stage? Kedy?
1: Na Obscure Stage.
0: Na Obscure Stage, pekně. A ešte tak veľmi dobrú otázku, z ktorou som tak trošku aj súznel, otázka od Petra Spezinka, že či ste nepremýšľali nad jemnou redukciou počtu vstupeniek, pokojne aj za cenu vyššej ceny lístka. Ten areál nie je nafukovací a miestami je tam problém sa hýbať, inak samozrejme sa teším ako každý rok.
1: Přemýšlíme o tom, každý rok to vyhodnocujeme, na druhou stranu loni mám pocit, že jsme to, že to ten areál zvládnul dobře, až na tu Gojiru, ale říkám, to bylo nějakých 15 minut, ale v obecnosti, jestli, tak asi můžem do budoucna malinko ubírat, ale víceméně si myslím, že jsme poměrně blízko nějakému ideálnímu stavu. Z druhé strany se pořád snažíme zlepšovat nějakou kvalitu komfortu, to znamená vlastně ideální je nějaký poměr třeba o 20%, o 15% zvyšovat počet míst na sezení, dávat tam víc stínu, a my naopak spíš si myslíme, že ta cesta je v tom komfortu a že jsme schopni lidem nabídnout takovej komfort, že budou rádi odpočívat, a v tu chvíli se trošičku možná sníží i ta exponovanost těch míst.
0: Je to tak. Ta kapacita sa teda pohybuje okolo 18-20?
1: Ano,
0: tak
1: ano.
0: To je taká tá hranica, že už...
1: Ano. Řekl bych, že takhle vlastně celková kapacita Brutálu, včetně nějak krůček hostů a kapel, je kolem nějak 21 tisíc.
0: OK. Toto... Toto presne, hej, taká tá zásadná vec. Jedna taká otázka, ešte sa dostaneme ku gastru a takým veciam, ale opäť jedna. Od Janky z Rače, že čo falafel vrab vo Veggie Garden, či bude, lebo ona nejedáva nič iné na Brutal Food.
1: Ďakujem za otázku. Nám sa letos sme provoz pevný Veggie Garden v Praze uzavřeli.
0: Čože?
1: A už nefunguje, nicméně na festival si vlastně to chceme ponechat především z důvodu, že věříme, že to děláme dobře a nechceme lidi zklamat. A můžu říct, že falafel určitě bude, bude, měl by být seitan vrap, mělo by být teplé fočko.
0: Toto bolo dôležité.
1: Teplé fočko. A pak máme, letos plánujeme speciální věc a vlastně chceme udělat takový vlastně hot dog, který bude hodně proteinový, je seitanový a je fakt dobrý, takže to by měl být nějaký nový komponent ve Veggie Garden.
0: Dobre.
1: A chceme si na tom dát záležet.
0: Dobre, k tej vegánskej uličke sa dostaneme, lebo minulý rok tak trošku zaváhala, bola taká nejaká zadýchaná celá, ale to sa budeme ešte rozprávať. Dobre. A niekto sa pýta After the Burial, ale neviem, či oni vôbec existujú v súčasnosti, že v 24. sa na nich veľmi tešil a že sa to zrušilo.
1: Ja myslím, že teďkon chystají niekde turné, na Brutál ešte plánovaný nejsou, ale měli by chystat turné a je možný, že za rok, za dva by sa tady mohli objeviť.
0: O klešoch sme sa bavili, že netriešti sa tým zbytočne publikum a plánujú sa zmeny, hej, to sme presne zodpovedali, že určite áno. To je toto je pekná otázka od posluchačky Martiny, srdečne pozdravujem, inak, že s pribúdajúcim vekom stále viac a viac túžim splniť si sen a zažiť Brutál a zomrieť v zátvorke. Vždy som potom túžil, ale odrádza ma predstava nocovania v stane. Nemáte prosím nejaký tajný tip, ako to nekonečne hlboké peklo zažiť a nasať tú temnú atmosféru a pritom sa nezmordovať v stane? Môj chrbát sa vám odďačí v podobe krvilačného pohanského pogovania. No ako to už máte vychytané za tie roky, to je stanové mestečka, nie? Že tam sa veľmi príjemne stanuje.
2: Je tam niekoľko a vlastne nabízíme i nejaký vyšší standard stanování, že vlastne prídeš k postavenému stanu, máš ten stan vybavený nafouknutýma matracema a tak dál. Wow. A mimo toho je tam vlastne v tuhle chvíli už teda ne, je to poměrně pozdě to řešit 3 týdny před festivalem, ale když si vezmu tu nabídku obecně nebo v celé šíři, tak vlastně nabízíme od hostelového standardu až po 4hvězdičkový spa hotel, takže je ta nabídka jakoby poměrně dost široká a mimo toho vlastně jsme v loni poprvé vyzkoušeli na festivalu koncept takového toho kontejnerového ubytování přímo v kempu. Mělo to poměrně velký ohlas, ale to
0: kontejnerové ubytování spočívá v čem?
2: Je to kontejner, vlastně taková ta stavební buňka, okay. Unimo buňka, okay. Nebo nevím, jestli se tady ten používá ten výraz.
0: Vybavená,
2: je to okay. Vybavené, jsou tam dvě dvoupatrové postele, to znamená, jsou tam 4 lůžka. Wow. Zpravidla je tam tam klimatizace, je tam lednička, je tam nějaký stolek posezení před, je tam nějaké takové základní vybavení, ale to jsme to ještě vlastně rozšířili o takový, říkáme tomu motel, protože máme ještě vlastně plochu, kde je tady tohle kontejnerové ubytování a k němu si můžeš přijet a zaparkovat si svoje auto přímo tak před krásné. Ten svůj kontejner.
0: Čiže kto chce zažít vyšší level stanování a jako luxusný stavbár, to si to vychutnat, jak stavbáři vlastně asi tam nemají postele, že oni chodí do práce, oni se tam
2: vyvolují. Tam chodí asi do práce, nicméně tady tohle ten prostor toho kontejneru vlastně je uspůsobený k přenocování, včetně toho, že má zatemňovací okno.
0: To už je.
2: Nicméně teda počítá, nebo tak nějak vlastně je to na to přespání, jako nepočítá se s tím, že tam pojedeš na týdenní dovolenku a strávíš tam čas jako na hotelovém pokoji.
0: Je to velmi příjemné, dobrý nápad. Čo vlastně člověka privádza k takej tej otázke širšieho konceptu, že ako je ten festival zasadený do nejakého ekonomického systému a celkovo to mesto a tí ľudia a tá podnikateľská sféra, že tam vlastne príde 20 000 ľudí, ktorí tam minú každý 200, 300 a viac eur. Čiže to je nejaký proste finančný obnos a celkovo. Ako sa vám darí vlastne udržiavať tie vzťahy s mestskými autoritami a celkovo so štátom, aby to fungovalo aj do budúcnosti takto dobre?
2: Já si myslím, že v rámci jakoby té municipality už jsme tak pevnou součástí toho města, že v podstatě už se s námi tak nějak automaticky počítá. Vlastně přežili jsme tam, nevím, pět volebních období zhruba, nebo 4-5. To znamená, my vlastně jsme tam v tom městě usazení déle než řada těch úředníků, se kterými potom jsme v kontaktu. Mm-hmm. A vlastně myslím si, že už tak nějak ten Brutal je do toho tak nějak jako srostlý s tím městem, že vlastně už spíš dolaďujeme to, jakým způsobem to vylepšit, nebo hledáme třeba nové prostory a podobně, což se nám teda na druhou stranu zase jako úplně už nedaří, protože ten festival za ty roky už vlastně to, co mohl obsáhnout nebo obsadit, tak tam už nějakým způsobem operuje, ať jde o kempy, parkoviště, nějaké přilehlé prostory vlastně mimo areál i včetně i uvnitř areálu, už v podstatě nemáme příliš kam růst.
1: Já bych chtěl k tomu jenom dodat, že my máme korektní vztahy a mám z toho hroznou radost, že vlastně i po těch letech si rozumíme nějakým způsobem a myslím si, že město chápe, že se snažíme i pro Josefov něco dělat a zároveň, že ten festival je přínos. Nicméně jsou tam i takové nějaké externí okolnosti, na které nejdou úplně ovlivnit a letos to vypadalo, že nebude mít téměř vůbec k dispozici čtvrcák, respektive, což je naše hlavní zázemí produkce a vlastně tam je 90% festivalu. Měli jsme ho mít asi zhruba z 20-25%, protože co se stalo, je, že stát dal městům, nebo respektive vyčlenil peníze, dotaci na rekonstrukci těch objektů. A ta dotace se musí vyčerpat do určitýho termínu. Ve chvíli, kdy se nevyčerpá, tak ty peníze vlastně se jim seberou. Takže do budoucna určitě budeme nějakým způsobem na fungování omezený. Na druhou stranu věřím tomu, že my se s městem nějak dohodneme a já se na to snažím být maximálně racionální a střízlivý úhel pohledu, protože přestože Brutál něco znamená, aspoň si to myslím, tak to město žije 360 dnů v roce i bez Brutálu. No. A když se na to podívám z pohledu občana, tak bych určitě chtěl, ať se ty budovy opravěj. To znamená, je to o nějaký komunikaci, o tom, že my budeme muset dělat do určitý míry kompromisy a zároveň si neumím představit, že bychom to nezvládli společně, ale určitě nám z toho historického objektu pramení nějaká míra omezení, která do budoucna v následujících letech bude asi trošku větší. Nicméně lidí nebo toho placu, který je určený pro lidi, se to netýká. To se týká našeho zázemí.
0: A nás čo chodíme do backstageu. Ale toto je presne mi tak, že keď tam človek chodí od toho roku 2007 a ako to vtedy vyzeralo, tak naozaj, že tam do pevnosti do Josefova chodili len filmári a metalisti, sa hovorilo v priebehu toho roka a naozaj to pôsobilo tak trošku opustenie a experimenty sociálne ešte z čias pred rokom 1989 a proste rómsky spoluobčania a tak ďalej, že či to teraz nespie do toho druhého extrému, že z toho bude, ja neviem, Nová Kutná Hora a že z toho bude, že toto je pamiatka a sorry, festival musí skončiť.
1: V dobrým město by si to přálo, já bych si to možná trošku přál taky, ale jako vlastně momentálně je to trošku vyloučená sociálně vyloučená lokalita a já myslím, že ten přerod nebude vůbec lehkej a pak je tam ta kruciální otázka a ta je teda co s tím, protože vlastně největší problém je najít účel těm objektům a ty objekty jsou krásný, ty obrovské. Objekty jsou historický a ty objekty jsou ale energeticky absolutně neudržitelný. To znamená, navíc pak jsou tam takový paradoxy, kdy například památkáři nedovolujou solární panely, což z jedné strany z pohledu estetiky tomu lze rozumět. Na druhou stranu
0: se dají urobit také solárne, že to vůbec nevadí.
1: No, na druhou stranu ve chvíli, kdy ta budova chřadne nad tím, že je energeticky absolutně náročná, tak to celý nedává smysl. Takže jsou tam takovýhle paradoxy, bylo by hezký to nějak vyřešit, ale vlastně, když to řeknu ještě jinak, tak my jsme tam nedávno teďko měli team building, který jsme měli přímo v Josefově a podařilo se nám tam jít dlouhou chodbou entropou a asi 3,5 kilometru pod městem přímo. A teď vlastně tam je ten rozsáhlej...
0: Také šialené chodby no, jsou tam. A tam kopali chlapci ze Štiavnice.
1: No nejenom, to. Nejenom. To dělalo se to 10 let, v dnešní době jasný. By se to stavělo 100 let. Jo. O dálnicích se tady nebudeme mluvit. A celá ta věc vlastně, nebo ten celý ten systém těch podzemních chodeb má 44 kilometrů. Bylo by hrozně krásný to celý zachovat. Mm. Ale vlastně by to stálo miliardy. Mm. A má na to ten stát, takže nakonec to podle mě musí logicky skončit tak, že se vyčlení nějaký malý úsek, který se bude udržovat a ten zbytek spadne. Je to hrozná škoda, ale vlastně je hrozně těžký na to najít funkční řešení.
0: Za 30 rokov, čo tam je Brutal Assault, čo vlastně budoucí rok, to už budete úplně šialené. Ne, 20, sorry. Protože jsem si myslel, že 30, to jsou 90. roky. Za 20 rokov sa tam vlastne dosť veľa zmenilo, že to nejakým spôsobom napreduje a stále sa to opravuje a vy tam k tomu vlastne tiež dopomáhate a otvárate nové a nové miesta, ale ako si ty povedal, Šindy, že už vlastne nie je veľmi čo objavovať pre ten festival. Ako vám napríklad napadlo, že za Call Stageom urobíme oddychovú zónu? Toto by ma zaujímalo, že koho bol toto napríklad nápad?
2: No, ona na to navazuje ještě ta poterna vlastně, nebo vlastně ten prostor, který vede k podpisovkám, k meet and greet. Aha. My jsme o tom prostoru věděli, ale jako je tam pár takových zákoutí, které jsou v neutěšeném stavu, případně není příliš vůle je dát do takového provozu schopného stavu, aby třeba bylo bezpečné tam pustit veřejnost a podobně. Nicméně tady tímhle prostorem takové to, o čem jsme věděli a co s nějakým větším nebo menším úsilím by se dalo zprovoznit, tak tam jsme v podstatě skončili, protože další prostory, které by se tam mohly časem objevit, tak vyžadují obrovské úsilí a několik let práce.
1: A já musím říct, že vlastně je to takový malej nějaký urbanismus, že pak vymýšlíme jako účely různým místům a je to takový, je to plánování, který někdy až ty okolnosti nebo až ta opravdová situace ukáže, jestli ta myšlenka byla nosná nebo ne, a leckdy to je tak, že člověk si je jistý, že to fungovat bude, ono to defunguje a opačně. Jo? Mm. A já musím říct, že třeba loni jsme měli takový hezký příběh a to je s prostorem, který je vedle Lemyho oltáře. A tam jsme vlastně dali indickou hru Karom, kterou já vlastně, když jsem v Indii, tak ji hrozně rád hraju. To je takovej kulečník střílený dámovou mincí. A vlastně najednou to místo ožilo a podařilo se nám dát nějaký život. A předtím dát tomu místu nějaký život. A předtím jsme pár let tam zkoušeli různé věci a úplně to nefungovalo. Takže my jsme momentálně ve stádiu, že už většinu těch věcí máme zprovozněných a teď tam jsou nějaký zákoutí, který víme, že tam malej prostor je, ale zároveň někdy se na něco neosvědčili, takže hledáme nové příležitosti k tomu, jaký tomu dát život.
0: Ako je to vlastne tam vzadu, ako je jazzová kaviareň, tak tam zvyknú byť post a po ľudia. Čo je toto za typ ľudí, kde ich beriete? Lebo ja viem, že sú aj na Vakene, tam ich je trošku viac a tí istí ľudia potom časť príde na Brutal, to s nimi je aká dohoda, kto to organizuje, lebo to sa zaplatí, že tam prídu? Alebo
1: no v podstate my s nima spolupracujeme už další dobu, oni mají svoji základnu, kousek u Kladna u Prahy, kterou mají, je to raketová bývalá základna, kterou mají dlouhodobě pronátou. Já myslím, že to vlastně...
0: To jsou teda Česi, Němci, čo jsou to?
1: To jsou Češi. To jsou Češi a je to vlastně parta lidí, kteří většinou žijou takový alternativní život, kdy tak ten komunitní život v rámci té party je pro ně hrozně důležitý. Mají svoje pravidla a je to prostě trošku jinak a v podstatě my jim nějakým způsobem platíme výlohy za to, že tam přijedou a mají za to nějakou odměnu a v podstatě tam ukazujou, jaký jsou jejich standardy, jak estetický, jak je baví žít a jak vidějí alternativu. Je to vlastně nějaký takový Mad Max postapokalyptický svět a určitě to tu věc hrozně zpestřuje.
0: A naozaj odporučám vždy v nějakých časových intervaloch majú vlastne vystúpenie a má to veľké
1: čas. A když sme teda u toho, u desítky, což je ten prostor, kde oni obvykle bývají, tak my sme tam měli v těch klenutých prostorech dřív hospodu a výstavní síň a ta tam letos nebude, chystáme jednu novinku a to možná řekne Šindy.
2: těchto prostorách vlastně vznikne, nebo už na tom pracujeme, nevznikne to přes noc. Je to projekt, na kterém se pracuje už delší dobu, nebo několik měsíců v tuhle chvíli. Vznikne tam merchový butik, no, tomu říkejme, což vlastně by mělo trošku i skultivovat, nebo skulturnit ten nákupní proces merče. Bude tam nějakým způsobem exkluzivní merch, který bude k dostání jenom tam. Toho merče, nebo průniku toho merče s hlavním merčovým stanovištěm u vstupu nebo za vstupem, mm-hmm, které vlastně zůstává, tak tam ten průnik nebude příliš velký, ale bude tam prostor si to zboží prohlídnout, vyzkoušet, přijít k němu vlastně, osahat si ho, což vlastně na tom velkém stanovišti není možné, protože tam vlastně ti to musí obsluha podat a tady to vlastně budeš mít navěšené na rabínkách a dostaneš se k tomu napřímo. Je to vlastně i přírodně klimatizované, takže doufám, že to bude zároveň taková oáza trošku klidu nebo klidného nákupu merče a ještě vlastně tam přemístíme
0: Brutal. A to bude čisto Brutal Saltovský alebo aj merč od Kapiel?
2: Ne, bude tam čistě Brutalovský merč a bude tam vlastně, přemístujeme tam Brutal Clothing a přemístujeme tam ještě Švadlenky. Tyhle dvě jakoby podpůrné věci nebo věci, které s tím nějakým způsobem souvisí, tak se budou nacházet právě tady v tom nově zřizovaném butiku.
0: Čiže všetko hľadom oblečenie dozadu.
1: No a v podstatě to bude letos takový pilot, takže je možný, že se nám to nepodaří na 100%. A já doufám, samozřejmě bychom tomu chtěli být nejblíž, ale věříme, že to je dobrý nápad směrem k tomu, že se i nějakým způsobem rozvrhne ta poptávka po merči a lidi budou mít větší komfort při nakupování a větší možnost si opravdu vybrat to, co chtějí.
0: Skoro jako se dostaneme k prehliadke celého areálu po hudobných ukážkách dalších. Taká zásadná otázka, máte vy nejaké žánze obľúbené miesto počas festivalu, kde proste radi zájdete a sa tak pozeráte okolo seba a vychutnávate si tú atmosféru? Ja som sa tak uvedomil, Lani, keď som s Čurbím sme tam práve boli na káve, ako je tá chill out, teraz neviem, či to chcem prezradiť, všetci tam budú chodiť do Kelu, ako je chill outová zóna tak krásna s výhľadom na hlavné stage z boku a je to aj s televízorom, tuším, tam spojené, alebo s nejakou obrazovkou a všetko, je tam proste kaviareň a dá sa tam piť nejaké limonády a takéto veci, nealko. A tam sa tak dobre sedí a tak sa pozerá z výšky na tej pódia a ľudia ako chodia a všetko. Máte vy takéto miesta, kde radi zájdete a vychutnávate si úspechy? Vlastne to, čo celý rok robíte, tak potom si pozeráte aspoň na pár minút?
1: Ja mám takové místo, je to na Desíce v těch klenutých prostorech a vlastne mne tam hrozne, mám radosť z toho, že máme vyprodaný festival a vlastne v 10 večer si tam najde človek místo, kde tam najednou v tom prostoru o 20 metrech nebo 30 metrech čtverečních sedíte ve třech lidech a máte úplný klid. Krásný. A to mně přijde, že je hrozně důležitý takovýhle místa vytvářet. A na jednu stranu si člověk může říkat, teď je to nevyužitý. Ne, tam mají být i místa, které jako dodávají takovouhle atmosféru, jsem za ně hrozně rád.
0: Super.
2: Já mám ty místa dvě, na jednom se kochám, na obou se kochám a najednou mimo toho ještě vychutnávám. To jedno místo je vlastně hradba, která, když stojíš proti hlavním stagem, tak je po pravé straně. Mm-hmm. Od tam je vlastně pohled na celou tu hlavní plochu. Dalo by se říct, že ta elevace plus minus podobná jako z tribuny, takže to není o tolik jako lepší, nicméně nepouštíme tam návštěvníky nebo veřejnost obecně, takže tam je to takové v takovém komornějším módu. A ta druhá lokace je vlastně u Bčkového vstupu. Dá se vyjít před ten vstup a projít vlastně na stráň, která je tam nad plotem a vlastně tam se posadíš. Já zpravidla, mě to takhle tak ve čtvrtek mě to přepadne, chuť si tam zajít, když už jsem trošku v klidu, ty věci už jsou zaběhnuté, festival jakoby už je rozjetý vlak a vlastně už nehrozí úplně to, že by se vykolejil, doufejme, tak já tam najdu chvíli klidu a sídlem si tam sednu a tam si to jídlo vychutnám vlastně při pohledu na mumraj těch procházejících lidí. Takže já mám ty místa takhle dvě.
0: Perfektně. Brutal Assault 2026. Hráli jsme si Armored Saint a to je jedna z kapel, kvůli kterým se tam budem velmi ponáhlat už v středu, těsně po obědě. Ta druhá je H2O, která viackrát zahrala na Brutale. Vždy to boli úžasné koncerty. Poďme si zahrať New Yorkský hardcore hneď teraz v rádiu FM.
3: Hey, what's up? This is Toby from H2O. You're listening to Headbanger FM. Slovakia?

0: Immolation, tiež z New Yorku, rovnako ako H2O, ktorý sme si hrali predtým. Immolation a ich These Vengeful Winds, ktorou začnú zrejme svoje vystúpenie na Brutal Assaulte. Pýtam sa organizátorov tohto skvostného festivalového sviatku. Immolation sú taký, tiež už taký domáci, by som povedal, že tuším, že hrajú Obrok.
1: Jo, jasne, ale tak my máme, a mám s Immolation hrozně dobrý vztah, my jsme kamarádi a vlastně za nima občas jezdíme do New Yorku a když jsem si měl i turné a ona je to i hudebně kapela, která mě kdysi formovala a mám hroznou radost, že to můžou být součástí. Zároveň je to jedna z mála oldschoolových kapel, která vydržela a paradoxně teď je asi největší, co kdy byla, takže ta nová deska se povedla a pro nás je to vždycky čest, když u nás můžou hrát.
0: A oni jsou velmi příjemní a inteligentní lidé, no. Oni jsou tam vlastně celý čas, tuším si, vždy urobí dovolenku a jsou na Brutal Assault.
1: Jo. Ještě bych řekl, že kapela, která hrála víckrát a myslím si, že statut, pokud nebudeme počítat domácí Root, tak ten zahraniční statut kapely, která hrála nejvíc, já mám takový pocit, že to drží Dying Fetus.
0: Dying Fetus malý
1: věc. A to je stejně ta kapela, která tam vždycky, když ta možnost je, tak ji tam dáme, protože to vystoupení je neuvěřitelné.
0: Ta sedí. Toto sú presne tie kapely. A možno ešte Suffocation tam patria tiež.
1: Jasne,
0: tieto trojice.
1: Jasne. To si dokonce pamatuju kdysi, kdy jsem ještě pro ně bukoval koncerty, že jednou jsme měli turné, že hráli ještě na Krymu, jestli si pamatujete, Ukrajina Deathfest, pak byli na Brutálu, pak letěli do Indonésie, pak letěli do Moskvy a pak jsme letěli na dva koncerty do Německa a asi za 9 dnů obletěli takhle dvakrát jako zeměkouli a prostě šílené.
0: Velmi dobrá otázka přišla od nášho budoucího týdňového hosta, posluchač Ľubomír Golánik, čo je u mňa, že najzdravšie sa stravujúci metalista, ktorého poznám, veľmi inšpiratívny človek, nemá ani gram tuku na tele a budeme sa baviť o tom, ako sa pripraviť aj na Brutal Assault, aj na Vakena, tak celkovo. A on sa pýta, že či pravcovia Brutalčeku nevedia vybaviť areál nejakým improvizovaným workoutoviskom. Proste low-costová hrazdička, bradla, barzlen z lešenárskych rúnk, aby si mohli neboráci metalisti trošku natiahnuť svoje zmrzačené chrbty po hodinách státia pred stageami. Prípadne, keď idú z koncertu na koncert a trošku sa vyzhybujú a vyžehlia si svoje XXL núdlami rozkolísané glykemické krivky. Proste, že vyšportovať tam tú stravu vynikajúcu, brutalovskú. A workoutovisko.
1: Tak, já chci říct, že jelikož máme progresivní tým v backstage, tak loni jsme poprvé zkusili posilovnu pro kapely, zafungovalo to poměrně dobře, pro lidi to je trošku komplikovanější, trošku bych se někdy bál, že v určitém stavu je možná lepší ty činky nezvedat, ale o takový věci...
0: Možná není tak činky, ale víš, jakože vyťahovat se na hrazdě.
1: Jo, o něčem takovým jsme uvažovali, že by to mohlo být v kempu, v podstatě si nejsem jistý, jestli to na letošek vyjde, ale v obecné míře na tím přemýšlíme, stejně tak jako, že by tam měly být třeba nějaký ranní jogging výklus, nějaký třeba 4 kilometry si v klidu uběhnout. V podstatě myslím si, že bychom nechtěli bychom to orientovat na nejlepší světové sportovní výkony, protože si myslím, že většinou po těch večerech to nepřichází, ale spíš, aby to byla věc, která dá tělu trošku odpočinout a naopak ho nakopne pro to, aby ten další den byl trošku lepší energeticky.
0: Perfektné. Toto sú presne vychytávky. S progresívnym tímom my sme sa bavili o raketách a tojtojkách, lebo na Pohode chýbali rakety a ty si mi to vlastne vysvetlilo, že veľa z týchto mladých ľudí progresívnych, že sa ani zdajú byť rakety negustiozne.
1: Přijde jim to, že je to esteticky nevhodné.
0: Čiže muži by mali jít do tojto,
1: anebo u těch raket mít nějaký plenty, aby nebylo vidět, že vykonávají svoji potřebu. Do určité míry to dokážu pochopit, zároveň pokud se podíváme pravdě do očí zcela, tak víme, že a naprosto nejdůležitější je ta možnost vykonat tu potřebu co nejblíže tomu místu, kde je to možné, respektive mít těch možností víc a v podstatě tenhle princip, pokud to je jenom trochu možné a hygienické, tak by asi na tom festivalu měl převládnout.
0: Toto se mi na Brutal Assaultě vždy páčilo, že vy si vlastně ukážete ukážkou toho, ako to robiť urbanisticky, sociologicky najlepšie, ako keď niekto napríklad zistí, že tadiaľto si ľudia skracujú cestu, tak tam urobím chodník, tak vy presne urobíte, že keď vám ľudia močili tam pri tej dlhej stene, tak si tam jednoducho dali tie žľaby, pisoári a proste to tam jednoducho vyriešili nejako, aby vám s prepáčením neobštiavali pevnosť. Mm-hmm. Jednoducho, že to viete a že nad tým premýšľate z pohľadu toho návštevníka. Naozaj, keď som tak nad tým premýšľal, tak nabrutala sa, kdekoľvek ste a zrazu si uvedomíte, že potrebujete za malú potrebu, tak do 2 minút a bez čakania to miesto nájdete.
1: Ale oni sem tam měl nějaký jedno místo, který bylo trošku dál, ale v principu je to přesně to, co chceme nabízet a já pak jsem letos zažil některý festivaly, kde to bylo fakt daleko. Samozřejmě, že se to dá zvládnout, ale vlastně znova chceme nabízet nějakou rozumnou míru komfortu a to k tomu patří.
0: No veď, keď zaplatíš za festival šialené peniaze za vstupenku a ešte plus na mieste za gastro a za všetko, tak ako aby si riešil takéto bazálne, esenciálne festivalové veci, tak to už bolo čo? Poďme na prechádzku Brutal Assaultom. Vchádzame, nápis veľký Brutal Assault bude? Je pripravený? Bude taký istý ako po minulé roky, alebo ste tam niečo vyriešili?
2: Nové? Bude taký istý, když a necháme si to až na příští rok, kdy budeme mít 30. výročí festivalu a pokusíme se to nějakým způsobem upgradeovat nebo oživit o nějaký nový prvek. Nicméně pro letošní rok ta vstupní brána zůstane ve stejné podobě, jako třeba byla minulý rok.
0: Mm-hmm. Vy přemýšlíte nad tím festivalem, takže instagramovo fotogenicky, lebo netvrdím, že pohoda nad tým tak rozmýšľa, ale je to naozaj veľa, veľa fotogenických miest, že ľudia sa radi fotia s kolom ruským, s logom po... Neviem, prečo som povedal, ruské kolo je to?
1: Je to ruské kolo. Ja sa spíš usmívam totiž nad tým principem, pretože mám pocit, že jednou to nejakej festival zaved a teď všichni ostatní mají pocit, že to tam musí být.
0: Ale pohoda to malá.
1: A nejsem si jistý, jestli to tak opravdu je.
0: Nechceme nič také na brutál, ale kdyby sa to tam nehodilo.
2: Nebudeme teda i posluchače ubezpečiť, že ruské kolo na brutál
1: ani
2: nebude.
1: Ani ohňostroj.
0: Ohňostroje zvyknú, to tiež úplná šialenosť. Ale teda, že či premýšľate, či vlastne premýšľate, lebo však tam máte tých vašich nazgúlov, to sú fotogenické veci.
1: Ne, určite. A druhá vec je, tú dobu nelze ignorovať a vlastne ve finále, to, když sa to povede, tak to udelá hrozne hezký efekt a nejaký levinový efekt virální, ktorý môže zafungovať. Môžem říct, že první takový moment byla ta tojka od Gutalaxu, ač to nebylo primárně takhle myšlený. Nicméně, já si stejně myslím, že ve skutečnosti nakonec vyhrajou takový ty věci, které se spáchají v jeden okamžik a najednou se to stane a vlastně, že ty věci, u kterých se to plánuje, tak leckdy jakový efekt nemají. Nicméně, určitě tam máme nějaký fotokoutky, určitě chceme, aby se ty věci mísily. A my třeba loni, je to někdy hrozně zajímavý, jak co funguje, protože samozřejmě čím víc virálně působíš na sítích, tím víc se to dostává do myslí těch lidí a tím víc ta značka festivalu nějakým způsobem žije. A loni jsme tam měli hrozně zajímavý video, to se klukům z našeho marketingu povedlo a vlastně nevím, jestli si na něj vzpomínáš.
0: A co běhali po Prahe na Zgulově?
1: Ne. Bylo to na Instagramu a v podstatě otáčeli se lidi a typovalo se, jestli to je kluk nebo holka.
0: Hmm.
1: A vlastně to někdy se to...
0: Benny Hill štýl, hej, taky nič.
1: Mě se ptej, já tyhle věci určitě nesleduju a neznám moc. Ale byl tam hrozně zajímavý moment v nějaký pátý člověk, který, když se otočil, tak vypadal trochu jako holka a trochu jako kluk. Mm-hmm. Měl takový zvláštní obličej. A je hrozně zajímavý, že díky tady tomu, velmi pravděpodobně, to pro

0: Ale tady je potřeba rozlišit dvě věci, a jedna je ta oficiální Brutal Assault komunita. A potom další stránky, které parazitují tady na tomhle. Ano, je jich víc a nejsou spravovaný náma a oni tímhle způsobem získávají prostě nějakou aktivitu na tom svém profilu.
1: Čiže to nejistě ví toto,
0: je? Ne, nejsme to my máme pouze ten základní brutalassault.cz.
1: Čiže Brutal Assault Community.
0: A potom Official Community a všechny tady tyhle další, to jsou parazitující fejkové profily.
2: Teda, pardon, komunitu jsme kdysi založili my, ale volně tam přispívají příspěvkama ostatní lidi. Jo,
0: ano, ale existuje fejková komunita.
2: To určitě taky.
0: A tam jsou ty výzvy, napište to yes určitě taky. A tak dál. Dobre. A vlastně i na tom hlavním profilu, i na té komunitě máme několik, nebo na tom hlavním profilu máme přes 100 tisíc a tady tyhle nové mají třeba 3,5 tisíce.
1: Jo, čiže tak to třeba.
0: Takže tam podle toho se dá vypozorovat, že je to podezřele málo.
2: Jasné. Je potřeba si ověřovat, kam přispíváte a vlastně dívat se, jestli to je původní profil. Nebo
1: ale super, že to žije a že ľudia tam prispievajú celý rok a naozaj, že ľudia z Ameriky tam píšu, že sa veľmi sa na vás teším, už o mesiac sa všetci uvidíme.
2: Áno, a naopak ako tá komunita žije svým životem a sú tam hrozne, hrozne dobrý příspěvky v tom, že je vidět, jak ty lidi tím žijou, jak se na to těší, sdílej svoje osobní příběhy a vlastně je to hrozně lidský a hrozně pěkný vidět, že ta věc žije v srdcích lidí na druhé straně světa.
1: Festival ako silnokomunitná záležitosť, ale späť do pevnosti. Vykračujeme si teda od toho hlavného vstupu. Voda pitná bude aj tento rok tam zabezpečená všetko.
0: Bude, máme ji na 6 místech asi, ne, že by sme teda to číslo potrebovali nejak jako, nebo se ním chlubit. V podstate ta pitná voda je v dnešní době už nejakým spôsobem standardem a uvedomujeme si samozřejmě, obzvlášť při tom, jak třeba letošní léto vypadá, že bez dobrého pitného režimu vlastně člověka to velmi, velmi brzo porazí.
1: Snad nebudu 40-ky, hoci tam se to zvládá lepšie v pevnosti, ale predsa len si pamätám si také horúce letá, že boli.
0: Může být, určitě tam jeden rok bylo třeba 35 a vlastně my, jak jsme v produkci uvnitř vyloženě té pevnosti, kde ty zdi jsou metr, metr a půl široké, tak tam je vždycky chladno. A ten jeden rok, kdy bylo takovéhle extrémní vedro, tak už i tam bylo.
1: Ani tam nebylo chladno.
0: Tam už bylo teplo, že už vlastně to teplo se jakoby nakumulovalo i vevnitř.
2: Ono to bylo pravděpodobně, že vlastně tam přicházelo hrozně moc těch rozehřátých lidí, kteří to tam vlastně vytápěli a pak začali povolovat i
0: no jako bylo to určitě donešené teplo, ale mimo toho i každý člověk topí zhruba jako 60W žárovka, vysoká koncentrace lidí vytváří teplo.
1: Po ľavej strane tam sú tie, čo sme už spomínali, že merch aj kapelový, aj Brutal Assaultovský. Bola to nejaká otázka, že či sa nechcete vrátiť k tomu, že ľudia si budú môcť kúpiť vopred ten merch a už to iba, že to príde poštou alebo vyzdvihnú niekde.
0: Ja som tú otázku taky postrehla a úplne mi cukali prsty tam nieco k tomu napsat, pretože my to pripravujeme, sme dny od toho, kdy to vykopneme.
1: Super.
0: A vlastne bude to znamenat, že si môžeš objednať cokoliv, co v tuhle chvíli je za fyzické produkty na e-shopu, plus budou tam samozřejmě v preordru nasazené nové designy. Pravděpodobně ne všechny hned v jeden moment, ale postupem času tam dáme třeba 80% toho, co bude i v nabídce na festivalu. A vlastně ten princip bude takový, že ten výdej toho merče bude fungovat před hlavní vstupní branou, aby jsme tím vlastně ulehčili nebo tu případnou poptávku nebo tu koncentraci lidí přesunuli mimo areál někam jinam. Nebude to daleko, ale nechtěli jsme vytvořit další místo na festivalu, které by se nám případně mohlo ucpávat, i když jakoby parametr toho preordru je takový, že si vybereš hodinové časové okno, které my máme nějak kapacitně omezené, takže v tom dokážeme zajistit super nějakou obslužnost.
1: Super. Už keď ste spomínali, že keď si Šindy spomínal, že miesta, ktoré sa ucpávajú, ten bottleneck bol po minulé roky práve cesta Octagon, kde vlastne v nejakých časoch to musí byť vyslovene obmedzené aj z toho iba jednosmerka. To bude asi aj tento rok.
0: To se jinak udělat nedá, protože ty chodby jsou tam jakoby příliš úzké na to a do nějaké čtvrté, páté hodiny mám takový pocit, že je to v obousměrném režimu a potom se to překlopí na jednosměr.
1: Čiže potom už třeba chodit.
2: No, on vlastně ten hlavní problém, tam jsou ty produkce a my jsme si to snažili vyřešit tím, že to pódium přesuneme na...

0: na desítku, a která má zhruba dvakrát takovou kapacitu. Nicméně, tam už bohužel to hrálo do oken lidí, kteří tam bydlí. To znamená, to místo není k využití. A zároveň ve chvíli, kdy je tam plný koncert, a jakože já se obávám, že třeba letos nemám z toho radost, ale bohužel nic jiného nezbylo. Pro Sadistic Intent nebylo místo na Obscure Stage a budou hrát v Octagonu. A vlastně tam se obávám, že to bude poměrně plný. A v tu chvíli už nám nezbyl bývá jiný koncept, než udělat z toho jednosměrku.
1: Je to tak.
0: A omezit proud lidí.
1: Späť na Emperor Square, a hlavné stage a dobíjanie, vlastne na kešle sme už všetci zvyknutí. Tam asi čo tam komentovať, všetko funguje tak, ako
2: my tam možná jednu novinku mít budeme, já nevím, jestli bude technicky připravená na to, aby jsme ji úplně velkoplošně zprovoznili, ale máme to v nějakém testovacím režimu, nebudu asi zastírat nebo vymlouvat se na to, co to je, nebo chodit okolo horké kaše. Pokud se to podaří, měli bychom mít zprovozněné online nabíjení přímo jakoby z tvého telefonu. Nicméně zatím jsme to testovali a ještě je tam něco k odladění, respektive na platformě iOS to funguje a na Androidu jsou tam ještě nějaké další věci, takže momentálně nejsem schopný říct, jestli to opravdu půjde. Nicméně aspoň to, co víme, bezpečně máme to vyzkoušené, že půjde, tak jestli před festivalem na číslo vstupenky, pokud byla zakoupená u nás na e-shopu, tak bude možné si nabít aspoň třeba nějaký základní kredit, nebo aby se vyhnul takovému tomu prvnímu. Už jsem na festivalu, co teď, vlastně nemůžu si nic koupit, protože nemám nabitý kredit, tak tady minimálně tuhle věc budeš moct pokrýt už z pohodlí domova.
1: Využil som to na Nová roku, síce nie, že nabitie, ale potom, že spätné, keď som si chcel dať vyplatiť, čo mi tam zostalo, a fungovalo to úplne bez problémov. Čiže mi to bude to aj v prípade Brutal Assault.
2: Tam sú automatizované procesy, ktoré vlastne, jo, tam toho nikto nesedí a necvaká všechno to funguje automatizovane.
1: Máme nabitý náramok, ideme si kúpiť nejaký nápoj. Ľudia sa pýtali, že nejaká špeciálna čierna desiatka tam bola, ktorá bola úplne skvelá festivalová, že ľahké pitie a že to zmizlo.
0: Tak to se asi mohlo jít o černýho kozla, a já si myslím, že niečo. Tam v nějaký menší míře byl, ale...
1: Něco černé a že desiatka.
2: Tak to mohl být kozel a mohl taky, dovedu si představit, že po něm byla velká poptávka a mohl dojít.
0: Ne, já si myslím, že dřív byla větší, já si myslím teda, že to je jedenáctka, ten černý kozel, to je první věc, a nebo to mohl být nějaký ultralehký stout, nic jiného není možný.
1: No a bude to teda také něco teda sponek?
0: Myslím si, že by mělo být něco podobného.
1: Perfektné. A poďme na jedla úplne seriózne. Mňa ste upokojili teda, že bude poutník, kafe, kavka, takéto vychytávky, to asi vždy, koláčikmi so všetkým.
2: Ja si myslím, že co sa týka tvých oblíbených podniků, tak môžeš byť v klidu. Bude tam i několik nových stánků vlastně směrem k Zelené louce, kde jsme asi zhruba pět míst, na kterých byly nějaké merchové stánky.
1: Toto jsem počul, že trošku obmedzujete merchandisistou přesně na úkor gastra.
2: No, jedná se o pět míst, jedno postihlo i jednoho nejmenovaného slovenského promotéra jiného festivalu. Zdravíme.
1: Čiže Peťko. Nebude tam Peťko?
2: Vypadá to, že pro něho nemáme místo, které on by si představoval, protože rozumím tomu, že potřebuje místo, za kterým si zaparkuje auto, a vlastně ty nové místa, které se vytvořily, tak tuhle možnost jako nenabízejí. Takže pravděpodobně to nemusí dopadnout. Nicméně místo toho tam budeme mít několik nových gastrostánků. Schválně jsem vybíral jakoby sortimentově, aby to tu nabídku rozšířilo.
1: A čo to bude?
2: Daří se mi v poslední době nějakým způsobem být v kontaktu se stánky, které mě osloví tím, že jsou autentické. Budeme tam mít stánek s egyptským street foodem.
1: Čože? A vlastně, čím je známý egyptský street food?
2: Jsou to nějaké šavarmy a takovéhle věci, nebo kebaby. V podstatě a mimo toho tam budou mít ještě kávu, která je připravená vlastně tím způsobem, že máš konvičku a není na hořáku, ale vlastně je na rozpáleném písku a tímhle způsobem se ta káva připravuje a vlastně oslovilo mě to tím, že je to smíšený pár, pán je z Egypta, paní je Češka, takže jakoby za mě to tomu dává ten punc té autenticity, protože bych nerad, aby ty sortimenty byly úplně jen tak náhodně vystřelené do vzduchu a dělali někdo, kdo vlastně k tomu původu těch jídel nemá vůbec žádný vztah.
1: Ale víte, ale keďže to funguje cashless, tak vy máte presný vlastně prehľad aj excelovské tabulky, že čo ľudia jedia najviac. Nie? Aj napriek tomu sa snažíte to obmieniať a hľadať tam aj menšie veci, nie je všetko burgery ako kráva a takéto obludnosti.
2: Určitě a vlastně zrovna tyhle sortimenty nebo tyhle stánky, o kterých se tady bavíme, tak nejsou ty, které tam to urvou celé. Jasně. Jsou to stánky, které vlastně doplní nějakým způsobem tu mozaiku o něco, co tam třeba chybí nebo chybí v téhle podobě a dají ti mnohem větší paletu toho výběru, protože třeba z těch dalších stánků budeme tam mít šašlik, který provozují Ukrajinci, pěkně. Takže jakoby vždycky tam hledám nějaký prvek té autenticity. City toho, že opravdu to jídlo, které ten stánek nabízí, tak někdo je tam, kdo se pod to podepíše, protože je to prostě jídlo jeho domoviny.
1: Krásné. A čím se teda najviac napchávají návštěvníci Brutalu? Jsou to ty nudle štandardné, alebo něčo?
2: Nudle to jsou docela hodně, mimo toho třeba jako, no, na neštěstí teda nejsou to ty nejlepší.
1: No veď to, že ano, asi ten bežný mainstreamový návštěvník Brutal Assaultu asi z tých velkých míst rád jedává takéto veci, nie?
2: Tak, ten největší objem rozhodně nejsou, ať už ty třeba jakoby gastronomicky zajímavé věci, anebo ty věci, o kterých by si řekl, že jsou takové trochu zdravější, nebo
1: vegánské a tak.
2: Takže prostě ta největší masa se nakrmí tím prostě tou závodkou, jestli to takhle můžu říct. A na neštěstí je to tak, ale o to víc mě baví to, když se tam jakoby i ty další sortimenty, které mi přijdou třeba osobně mnohem zajímavější, tak když se tam uchytí nebo najdou si tam své místo, protože si myslím, že o tom to je a taky konec konců já na festivalu si nedovedu představit, že bych tam druhý, třetí, čtvrtý den jedl pořád to stejné. Můžeš si tam najít to jedno, tu jednu věc, která tě baví nejvíc.
1: Falafel wrap, no, prostě.
2: Může se stát, ale zároveň jakoby je spousta lidí, kteří jsou ochutnávači a pro ty si myslím, že je tam jakoby spousta příležitostí ochutnat něco nového nebo minimálně v rámci brutalového gastra něco nového.
0: Já bych k tomu chtěl připojit jenom dvě takové poznámky. První věc je, že máme tam stánky, které jsou třeba bezvadně nasvícený a oni opravdu umějí to jídlo prodat a to je skvělý, ale zároveň já bych doporučil těm lidem opravdu se dívat na to, ideálně, když se to vaří v menším, nebo aby věděli, jak to je. Máme tam hodně stánků, který za to stojí a taky dost, který za to stojí třeba míň a někdy ten cenový rozdíl není velký. Jo. To znamená, je to o tom nějakým způsobem se autenticky umět vybírat. Já mám pocit, že ta kultura té gastronomie obecně u nás a pravděpodobně i u vás za těch posledních 20 let stoupla. Je to vidět i na těch festivalových stáncích. A chtěl bych apelovat na ty lidi, že dost často je to na nich, co si vyberou, a aby se nenechali omámit prvním dojmem, ale trošku nad tím přemýšleli. A druhá věc, co chci říct, že se letos, nevím, jestli to můžu říct, ale snad jo, nebo co se snažíme, že vlastně bychom chtěli omezit nějakým způsobem vážený jídlo na porce, protože mně to přijde trošku princip staroměstského náměstí, kdy si člověk má pocit, že si kupuje něco za nějakou cenu, dá si to na talíř a nakonec zaplatí třikrát tolik a málo kdo má tolik odvahy, že řekne, to už mi nedávejte. A vlastně trošku tenhle systém toho zákazníka uvádí v omyl a my bychom to rádi trošku napravili, aby ty lidi věděli, co si kupují přesně za kolik a bylo to transparentní.
1: Čiže viete tam nějakým způsobem ovplyvňovat to, kolko to stojí, lebo dost minulý rok nadávali ľudia, vlastně já jsem nadával, že ty ceny byly úplně ustrelené na nějakou smutnú palacinku tenučku a že 100 korun, ja na to pozerám, že fúha, že toto...
0: To se obávám, že neumíme. My umíme říct, kolik bude porce, ale jaká ta cena bude, to už bychom se že možná bude to rok, dostali to do nějaký... No, jako... je to trošku nešťastný, protože nejenom, že se zdražují lidem věci, ale oni se zdražují i vstupy pro ty stánkaře, takže bohužel je to takovej jako nevítaný efekt, který funguje, ale vlastně pořád si myslím, že tam je x stánků, který jsou za fair cenu úplně perfektní, perfektní služba. Znova říkám, apeluju na lidi, přemýšlejte o tom a snažte se vybírat něco, co bude dávat smysl.
1: A to práve sa dialo v tej vegánskej uličke, z ktorej som mal ale minulý rok taký dojem, že bola fakt nejaká taká, nie že zanedbaná, ale ako keby mala že najlepšie časy za sebou. Plus ľudia tam hovorili, že to tam je celé zaprášené. A to bola tiež jedna z otázok, že či sa tam nedá niečo urobiť s podlahou a so zemou tam, lebo vlastne ten prach, že išiel do jedál a takéto veci.
2: Tam se nedá udělat nějaké trvalé řešení. Mm-hmm. Dá se tam uvažovat o tom, že se to něčím překryje, typu zátěžová guma nebo zátěžový koberec, dejme tomu. Ale jakoby vzít to z gruntu a něco tam jakoby udělat bez prašného, tak stejně jako na jiném místě v areálu v podstatě není možné. Takže teď si nejsem jistý, jak jsme na tom s objednávkou tady těchto věcí, ale můžeme se pokusit tam něco v tomhle směru udělat. Na druhou stranu ono to funguje jenom do té doby, než se to nějakým způsobem, jak to říct, rozklíží. Mm-hmm. Je to nějaký zaklapávací systém ve chvíli, kdy se to jakoby na jednom konci trochu od sebe rozklíží, tak vlastně už potom to funguje spíš tak, že o to budeš víc zakopávat, než že oceníš to, že se ti nepráší pod nohama. Mm-hmm.
1: Čím bude specifická vegánská ulička v roku 2026? Bola tam nějaká taká vychytávka po minulý roky, ktorý som bol nadšený, tuším, že nejaké obložené chlebičky, alebo takéto dobré veci.
0: Bylo to, ja som sa dlho snažil lidi přemluvit, ale bohužel se mi to nepovedlo. A to nebude, já myslím, že bude posílený, budeme se snažit dělat extrémně dobře Veggie Garden a jinak ta nabídka je trošku možná o tom víc šindy. Já vím víc za svůj stánek a letos můžu říct, že chceme trošku šlápnout do pedálu a udělat to opravdu perfektně a pořádně, protože to ve skutečnosti je pro mě to nejdůležitější.
2: No vlastně my jsme na tom tak, že ta veganská ulička už není jenom jako je doslova ta jedna větev té uličky, ale ona už přetekla vlastně i za roh, za poutníka a za
1: kafekavku. To je dobré.
2: Takže i tam budou nějaké veganské nebo případně vegetariánské sortimenty, ale nicméně bavíme se třeba o dvou, třech stáncích. Jo? Nebude to tak, že by najednou tam bylo o 100% víc.
0: A je něco novýho oproti loňskému roku?
2: Budou tam nějaký nový stánky tady zrovna na tom konci, který přetekl.
1: To takže bylo super, keby to tak vlastně přetěklo, že to zaleje celou tu Butcher Street a vlastně bude taká vegánská dvojulička.
2: To bychom ji museli možná i přejmenovat, aby to nebylo matoucí. Myslím si, že sortimentově tam něco nového bude, já to teď nemám, nenaskakuje mi to teď a možná je to spíš nějaká varianta typu jakože bramborák veganský nebo něco takového, jakože to bude jakoby dejme tomu klasický pokrm, ale připravený tak, aby byl bez masa nebo případně úplně ve veganské variantě.
1: Bude poutník, bude kafe, kavka, to sú základné veci tam v tom rohu festivalu. A to, keď je splnené, tak môj Brutal Assault je úplne dokonalý. Keď potom ideme ďalej do areálu, tie štandardné gastro uličky Boulevard East a Boulevard South, tam asi žiadne veľké nejaké zmeny nechystáte.
2: Tam se úplně nic zásadního neodehraje, měníme tam pár dodavatelů nebo respektive provozovatelů stánků. Něco nového se tam objeví už v těch stávajících sektorech, nicméně na konci tam, o kterém jsme se bavili, že jsme tam teda na neštěstí museli uhnout s tím non-foodem ve prospěch asi pěti nových stánků sídlem, tak tam si myslím, že se objeví určitě nějaký ať už nový, anebo stánky, které vlastně v loni se tam objevily znovu poprvé, protože tam jsme zrovna taky vyklízeli takové slepé rameno a obsadili jsme to, tam byl stánek z Řecka, z Mexika, Japonsko tam bude letos, jakoby s Japoncem, s japonským kuchařem. Takže tady tahle oblast je jakoby pro mě zajímavá tím, že je tam jakoby velká koncentrace světových kuchyní.
1: Paráda, jedlo z celého světa. A také ty štandardné věci, že cestoviny, pizza, To som mal pocit, že aj je na Brutale a také, že neviem, chcem si to dať, nechcem si to dať.
2: Chceš,
1: cestovina mi
2: chceš,
1: to
2: chceš si to dát, dám ti dva skvělý typy, i když samozřejmě můžeš zkusit i jiné stánky a třeba porovnat, ale máme tam italskou pizzu, kterou provozují Italové, přijedou takovým, nevím jak to zvládnou, přijedou rozpadlým autobusem, vybalí tam stánek, prostě trvá jim to den a půl to připravit.
1: To jsou ty, co chodí na Obscene Extreme a tam
2: jich to jsou přesně tyhle, je to pizza na v peci, které se topí dřevem, je to neapolská pizza.
1: A oni
2: to,
1: jsou kde přesně na Brutale?
2: U Vlnitého plechu, okay, jestli se orientuješ v místopise, nebo jestli to takhle můžu říct, takže to je jeden tip, to je dobré. Tip na výbornou, jakoby opravdu autenticky italskou pizzu. Takže to rozhodně, tam nešlápneš vedle. Sice si na tu pizzu počkáš 3-5 minut, ale dostaneš čerstvou pizzu, tak prostě, kdybys tak byl někde v Itálii.
1: Vašou pýchou je ta chilloutová zóna, chilloutová lúčka, kterou úplně tak hýčkáte v průběhu tých rokov. Čím bude specifická v roku 2026?
2: Bude tam o kousek víc zastínění.
1: Krása.
2: Budou tam dvě nové zóny. Jedna zóna bude spojená, nebo nevím, jestli můžu i říkat brandy na názvy. Nebudu. Nebudu. Jedna zóna je spojená s nápojem, okay. Nebo s nápoji nealkoholickými, nebo limonádami, dalo by se říct, ale myslím si, že se tam objeví i formou míchačky nebo míchaného nápoje něco lehce alkoholického. A druhá zóna je spojená s asi, řekl bych, e-shopem, který prodává nejen hudební nástroje, ale i hudební nosiče a merch.
1: A tam bude ten merchový stánok, alebo nie? Tam Brutalovský, čo tam zvykol byť?
2: Ten už tam několik let není, byl nahrazen hygienickou zónou, tam u té zdi, v zadní části, jestli mluvíme o tom.
1: Ako vidíš směrem na Obscure?
2: Jo, no. Tak tam po pravé ruce vlastně, než vstoupil na tu plochu před Obscure Stage, tak byl druhý merch, ale ten už tam několik let není.
1: Strašné, mě tak to vypadnou věci, mám pocit, že to tam bylo v lani a ono to tam už nebylo dva roky.
2: Jako teď jsem se snažil vykruslit z toho, abych neřekl, kolik let už tam není, protože si to nepamatuju, ale minimálně v loni už tam nebyl, možná i předloni, mám takový pocit. A vlastně letos o kousek dál na tom Bastionu 10 bude jakoby pro ten merch nový prostor ve formě toho butiku.
1: Vy jste v průběhu minulý roku úplně zázračně tam vyčistili všechno okolo toho Obscure Stage, aby z něho byl úplně že nádherný velký stage. Taký istý, ako sú tie dva hlavné. Čiže z Obscure Stage je vlastne už úplná inštitúcia sama o sebe. Čiže boli to tak asi aj v tomto roku, ešte si to nejak vylepšili?
3: Bude to také v tomhle roku, ne, ta věc má nějaký svoje parametry, vlastně jediný, o čem jsme tam přemýšleli, je si trošku přemístit letku, ale do budoucna vlastně přemýšlíme o tom, že v podstatě ten Obscure Stage bude svým rázem možná trošičku víc alternativní, a což už on je, ale možná jít ještě o kousek dál a z druhé strany ty klasicky metalové věci víc směřovat jako ke hlavním stagem. Ale to rozpoložení, které tam máme teď, to je vlastně ideální a nějakou evolucí jsme se dostali k tomu, že vlastně začátek Obscure Stage byl v nějaký takový polorozpadlý. No a to nebyla stodola, ona
1: to byla
3: hala původně. To se pak zbourala, následně jsme to naroubovali na stan, což určitě má svoje výhody ve chvíli, kdy prší, ale nakonec jsme zjistili, že vlastně absolutně nejlepší verze je ta otevřená a já mám takový zajímavý zážitek letos teda z takového velkého stanu, který byl na Hellfestu a vlastně na Hellfestu bylo 40 stupňů a kytarista na Palmde tam normálně umdlel a samozřejmě ho hned probrali, ale v tu chvíli v tom stanu bylo 65 stupňů normálně.
1: A ještě
3: je hrozně zajímavá věc, kterou jsem nevěděl a to vlastně jsem si až uvěřil díky Hellfestu, že tam nebyly větráky. A proč tam nejsou větráky? No protože ve chvíli, kdy je větší teplota, než je teplota lidského těla, 37 stupňů, tak v tu chvíli ten větrák tě neochlazuje, ale on tě zahřejvá. A vlastně v tu chvíli přestávají fungovat. Jo. Tak to je spíš jenom taková odbočka směrem ke stanům a velmi, velmi horkýmu počasí.
1: Presne. Inak ten Obscure Stage mi tak napadlo, že som si úplne vychutnával nejaké vystúpenia a práve paradoxne napríklad Obscure Things už keď sa o názve stage bavíme obscure, že som sedel niekde v strede tej chilloutovej lúčky a pozeral som koncert vďaka tej letke, vďaka tomu zvuku a vďaka všetkému.
3: A to je niečo, na čem vlastne pracujeme, že to byl ten cíl, že si v klidu človek môže vidieť čas toho vystúpení vlastne celý, nemusí byť přímo před stage a môže přitom aktivne odpočívať. A to je niečo, co vlastne chceme, ať do budúcna je součástí našeho festivalu, pretože to je jenom ten zážitek umocňuje a človek opravdu na tých nohách nemôže byť 16 hodín denne.
1: To je veľká paráda. Máte niečo, že v tomto roku 2026, čo sa neviete dočkať, že to ľudia uvidia a nejak budú využívať v rámci areálu?
2: Já si teda poměrně dost, nebo dost slibuju, myslím si, že hojně využívaný bude ten preorder toho merče, protože to vlastně ulehčí tomu, že tam někdo potom stojí třeba hodinu, hodinu a půl ve frontě a vlastně ani nemá jistotu, jestli až teda přijde na řadu, jestli ještě ten design a ta velikost, kterou tam na začátku si vyhlídnul, jestli ještě bude vlastně na skladě v ten moment, kdy on začne být obsluhován, když to tady tahle věc ti zajistí to, že si to pojistíš a bude to tam na tebe čekat.
1: Tak to je super. Dobre, neskutočne rýchlo to tento rok uletelo, chlapci. Opäť sme stihli zahrať asi len 5 piesní, 6 nás čaká. Jedna kapela, na ktorú sa vy obzvlášť tešíte. A potom dám ja, tých mojich Nevermore.
3: Primus.
2: Ja sa teším na Body Count.
1: Body Count, tiež veľmi vysoko. Nevermore, na to sa tiež veľmi teším, aj keď som to bral trošku, že je to taký revival, ale ten spevák z Turecka vyzerá fantasticky, spieva úžasne, bude to určite veľký zážitok a toto bude možno jeden z veľkých hitov Brutal Assaultu 2026, Believe in Nothing. Aj dnes to tu bolo s Eugenom Schnierom od mixu, s Rudým Rusom od mikrofónu, s Tomášom a Martinom z festivalu Brutal Assault. Chlapci, ďakujem vám, vidíme sa v pevnosti, veľmi sa na to teším. O Brutale sa ešte budeme rozprávať tesne pred festivalom, si dáme samozrejme warm up s fanúšikmi a bude to opäť veľkolepé. Ďakujem vám veľmi pekne.
3: Děkuji za pozvání a doufám, že se uvidíme na festival.
2: Tak. Díky za pozvání, bylo nám ctí, jako vždycky.
1: Těšíme se o rok, těšíme se do pevnosti, vidíme se na Brutalčeku, hráme si Nevermore do tých čas. Zostaňte zdraví, nech se vám darí, užívajte festivaly, majte se fajn.